0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ladíte Klasik Praha.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Oh.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout. Obrať Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90 až do 30. června. Kaufland.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pátek 26. června. Změnil si jméno, aby si ho lidé nepletli s jiným hudebníkem. Zvolil takové, které předznamenalo jeho velký úspěch na domácí půdě. Jím dobře zvolené jméno zazní už je za chvíli a vy tak hned budete vědět, kdo bude hlavní postavou dnešního ranního vysílání. Přeji vám jeho pěkný poslech.

Slyšeli jsme hudbu Josefa Haydna, bylo to finále, čtvrtá věta symfonie číslo 84 S-dur a hrál nám orchestr Orchestra of the Age of Enlightenment pod taktovkou Sigiswalda Kuykena. 7 minut po 7. hodině 26. června, to je čas právě nyní. My se ale často vracíme do minulosti s naším ranním vysíláním, abychom si připomněli velké osobnosti hudební historie a jednou z takových je bez sporu Leopold Koželuch, i když to není jeho křestní jméno. Možná víte, jak se původně jmenoval. I to zmíníme v dnešním ranním vysílání, ale až trochu později. Teď už přichází čas pro další melodii. A tou je od Dmitrije Šostakoviče jedno z preludií, těch 24 preludií a fug. Je to Preludium Fis Dur a hraje nám jej Juliana Avdějeva.

Doznělo Preludium Fis Dur, my se zaposlouchali do části díla Dmitrije Šostakoviče, které nazval 24 preludií a fuk. Hrála Juliana Avdějeva. 7 hodin 10 minut, za chvíli od Joaquína Rodriga Fantazie pro šlechtice. Uslyšíme část ze známého díla Joaquína Rodriga, čtvrtou část, ovšem v úpravě pro tipl a orchestr. Rád bude jeho Česká komorní filharmonie pod vedením Vojtěcha Spurného. A na tipl bude hrát Juan Manuel Araque Rueda. Tipl to je tradiční kolumbijský nástroj. Je to druh sopránové vícestrunné kytary, která může mít 10 až 12 strun. A původně to byla kolumbijská adaptace renesančního španělského nástroje Vihueya. Ale dnes už je to typický nástroj pro kolumbijské hudebníky, kteří se vrací k tradici. My uslyšíme jeho zvuk za chvíli. Předtím ještě počasí od nás a přímo z Prahy. Bude jasno nebo skoro jasno, nyní máme kolem 20, ovšem rtuť teploměru odpoledne vystoupá až k 35 nebo dokonce až k 37 stupňům Celsia.

Slyšeli jsme ukázku z díla Joaquina Rodriga z jeho kytarového koncertu z Fantazie pro šlechtice. Ovšem v úpravě pro tiple a orchestr. Tiple, jak už jste slyšeli, to je kolumbijská adaptace renesančního španělského kytarového nástroje Vihuela. Je to vlastně jakási kytara, ale s mnoha strunami, 10 až 12. A na ní hrál Juan Manuel Aranguren Rueda. Ten byl soulistou a kdo doprovázel, tak to byla Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice pod vedením Vojtěcha Spurného. A vy jste slyšeli ukázku z alba tohoto orchestrálního souboru z roku 2024, na kterém můžete slyšet jako solový nástroj v kytarových koncertech Joaquina Rodriga nejenom ono tiple, ale třeba i čembalo. Je 7 hodin 18 minut, za chvíli zazní hudba z filmu Mise. Uslyšíme tedy opět hudbu, která má souvislost s jihoamerickou kulturou. Jak víte, film Mise se zčásti odehrává právě Jižní Americe. A tam při těch scénách také zní melodie, kterou za chvíli zahraje Yo-Yo Ma na violončelo. I když jde o část hudby k filmu Mise od Ennia Morriconeho s názvem Gabrielův hoboj.

0: Klasik Praha.
1: Na historických událostech kolem dobytí Mexika španělskými konkvistadory a posledních dnech aztéckého panovníka Montezumy II. Je založena barokní opera Montezuma Antonia Vivaldiho a právě kolem tohoto díla i námětu se bude točit další díl našeho pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu Friderika Delia La Calinda. Takový název neseznámá melodie, kterou nám před chvílí zahrál orchestr Academy of St. Martin in the Fields pod vedením Nevila Marinera. 7 hodin 28 minut. Čas pro dnešní osobnost ranního vysílání. A tou je Leopold Koželuch. Ten se narodil 26. června, bylo to však v roce 1747 ve Velvarech a tam také v rodině Ševce vyrůstal. Jeho tatínek nejspíš byl také amatérským hudebníkem, protože k hudbě měl Leopold neobyčejně blízko. A to zejména, když se setkal se svým bratrancem, který se jmenoval stejně jako on. Leopold Koželuch totiž původně se jmenoval Jan Antonín Koželuch a takové jméno také nesl jeho bratranec. Po nějakou dobu její bratranec vyučoval hudbě a roku 1774, tedy zhruba ve svých ještě nedožitých 30 letech si změnil jméno, aby zabránil nedorozuměním a záměnám se svým bratrancem. Pak už pokračoval ve své kariéře jako Leopold, odešel do Prahy a tam si našel i dobrého učitele, Františka Xavera Duška, kromě dalších.

Slyšeli jsme hudbu Henryho Persla, tedy barokní anglickou hudbu. V uších nám zněla ukázka z jeho opery The Fairy Queen. Zpívali nám Lea Desandre, Jess Dandy, Lawrence Kilsby a Alex Rosen za doprovodu souboru Jupiter pod vedením Thomase Dunforda a dopěli 2 minuty po 7:30. Za chvíli hudba Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme část z koncertu G-moll pro flétnu, smyčce a basso continuo. Solo na flétnu bude mít Jean-Pierre Rampal. Ale předtím má solo Leopold Koželuch, jak už víme, je to jméno, které si zvolil. Původně se jmenoval Jan Antonín Koželuch jako jeho bratranec, ale pod jménem Leopold Koželuch, když už začal vystupovat, tak mu dělal jenom čest. Už jako mladý hudebník se zapsal v českém nebo spíš pražském hudebním povědomí. Pro divadlo v Kocích psal hudbu k pantomimám a baletům. Té hudby k baletům je opravdu hodně. Zdálo se mu nejspíše, že české působiště, to pražské, je příliš malé, a tak se v 31 letech odstěhoval do Vídně a měl tam veliký úspěch. Získal totiž veliký ohlas na svoji kantátu k úmrtí Marie Terezie na verše Michaela Denise. A to bylo jedno z děl, které už dalo Vídni znát, že se mezi Vídeňany pohybuje skvěle nadaný mladý muž pianista a skladatel, který získával čím dál tím větší ohlas.

0: Dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha, první část koncertu G-moll pro flétnu, smyčce a basso continuo. Hrál nám soubor Ars Rediviva pod vedením Milana Munzingera, solo měl Jean-Pierre Rampal na flétnu a dalšími solisty na violončelo byl František Sláma, na kontrabas František Pošta a na čembalo Josef Hála. 7 hodin 36 minut a už je za chvíli hudba Leopolda Koželuha, našeho význačného skladatele období klasicismu, který působil ve stejném období jako Wolfgang Amadeus Mozart a podobně jako on byl českými stavy požádán, aby složil hudbu nebo nějakou skladbu pro korunovací císaře Leopolda II. Českým králem, která se uskutečnila v Praze. Při té příležitosti, jak víte, měla i premiéru Mozartova opera La Clemenza di Tito. A Leopold Koželuch přispěl svoji slavnostní kantátou, která prý měla dokonce větší úspěch než Mozartova opera. Leopold Koželuch byl dokonce tak úspěšný, když působil ve Vídni, že si tam založil i malé nakladatelství. Je to opravdu význačná osobnost naší hudební historie a naštěstí se nám dochovalo mnoho skladeb, které si můžeme nejenom zahrát, ale také poslechnout. A teď nám jednu z nich zahraje Pardubická komorní filharmonie pod vedením Marka Štylce. Bude to finále, 4. věta Koželuhovy symfonie A-dur.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla hudba Leopolda Koželuha. Měli jsme možnost slyšet čtvrtou větu jeho symfonie A-dur v podání Pardubické komorní filharmonie pod vedením Marka Štylce. Je 7 hodin 41 minut a nás už teď bude zajímat hudba o mnoho mladší, hudba Gustava Holsta. Zaposloucháme se do druhé části orchestrální svity Planety a touto částí je ta, se kterou navštívíme Venuši. On ji nazval zvěstovatelem míru. On, tedy slavný Gustav Holst, nám tuto pěknou skladbu zahraje Berlínská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
5: Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma.
7: I moje hračky.
8: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
14: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
15: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
16: Posloucháte Klasik Praha.

To byl Rolando Villazón, který nám zaspíval píseň Joaquina Rossiniho La Dancia della Luna in Mezzo al Mare. Zpíval za doprovodu orchestru del Maggio Musicale Fiorentino pod taktovkou Marka Armiliata. A poslední skladbou první části našeho dnešního ranního vysílání bude pět písní, třetí část anglické lidové svity Ralpha Vaughan Williamse.

0: Doznělo pět písní, respektive dozněla třetí část anglické lidové svity s názvem Pět písní. Je to skladba Ralpha von Williamse a nám ji hrál orchestr Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevillea Marinera. Je 8 hodin, čas pro první ranní zprávy Rádia Klasik Praha a za chvíli pro hudbu Antonia Vivaldiho. Zaposloucháme se do třetí části koncertu pro housle a smyčce D dur. Solo bude mít Nicola Benedetti.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na včerejšek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala včera odpoledne. V takzvaném USAR týmu bude 68 lidí. Do 3 dnů by na základě požadavku Venezuely mohla do zasažené země vyrazit také česká zdravotnická jednotka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po poradě s šéfem své tajné služby SBU ohledně útoků ukrajinských dronů středního a dlouhého doletu v hloubi Ruska oznámil, že schválil 40-denní operaci, která má Moskvu přimět k ukončení války. Podrobnosti ale ukrajinský prezident neuvedl. SBU se podílí na útocích ukrajinských dronů v hloubi Ruska, kde kvůli náletům na rafinerie vypukla palivová krize. Desítky ruských regionů již zavedly omezení na prodej benzínu a nafty. Nová výstava Bezhlavý jezdec v galerii hlavního města Prahy zve návštěvníky na cestu do 90. let. Expozice se vrací k jedné z nejvýraznějších uměleckých skupin českých 90. let. Projekt propojuje retrospektivní pohled na tvorbu Josefa Bolfa, Jána Mančušky, Jana Šerého a Tomáše Vaňka s novými site-specific instalacemi, vytvořenými přímo pro prostory galerie hlavního města Prahy v domě U kamenného zvonu. Dnes bude nad Českou republikou jasno, během dne místy přechodně polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 32 až 37 stupni Celsia. V tisíce metrech na horách bude kolem 27. To je ze zpráv 8 všem, nyní už se oddejme tónům Antonia Vivaldiho.
1: Jsme Klasik Praha.

Nicola Benedetti dohrála solo ve třetí části koncertu pro housle a smyčce D-dur Antonia Vivaldiho. Hrála za doprovodu skotského komorního orchestru a to její pěkné solo doznělo 9 minut po 8 hodině. Za chvíli uslyšíme Danny Boy, známý tradicionál, tentokrát hlavní melodii zahraje James Galway na flétnu a doprovázit jej bude National Philharmonic Orchestra. Předtím jsou tu ještě informace o dvou dopravních nehodách. Jedna ovlivňuje příjezd do Prahy po dálnici D10, a to už na Novopatské u Horních Počernic. Tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. A nehoda je hlášena také z Lhotecké ulice.

0: Slyšeli jsme tradicionální boj v podání Jamesa Galwaye a souboru National Philharmonic Orchestra. My se v 8 hodin a 13 minut vydáme za operou, a to operou Karla Marie von Webera Oberon. Uslyšíme jednu z árií. Je to árie Ja revel in hope and joy again, jak nám ji zaspívá Jonas Kaufmann za doprovodu orchestru Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme pěknou ukázku z díla Karla Marie von Webera. Byla to árie z opery Oberon. Zpíval Jonas Kaufmann a doprovázel orchestra Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera. 9:45 se rozezní také taneční hudba, i když už dnes ráno je poměrně teplo, ale přesto pokud vám to nevadí, můžete se roztančit, a to na jeden ze slovanských tanců Antonína Dvořáka. Je to tanec číslo 1 C dur a hraje jej Česká filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka.

0: Klasik Praha.
1: Na nejlepší filmy o bojových umění se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Kromě Hrdiny nebo Tygra a draka zazní ukázky i z legendárního snímku 36. komnata Shaolinu. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
9: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
10: A jak to děláte?
9: Jednoduše, jsme Siegel.
11: www.siegel.cz.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme Chaconu, Tarquinia Merulim. Hrál nám soubor Il Giardino Armonico, vedený uměleckým vedoucím Giovannim Antonínim. 8 hodin 28 minut, tedy za 8:30. A to bude také čas, kdy bude znít koncert pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela, ale pouze jeho třetí část. Zahraje ji Ivan Moravec a doprovázet bude Česká filharmonie pod taktovkou Jury Simonova.

Potlesk patří Ivanu Moravcovi a České filharmonii pod vedením Jury Simonova. My jsme slyšeli ukázku z nahrávky z živého koncertu Maurice Ravela. Hrál nám Ivan Moravec a Česká filharmonie Ravelův koncert pro klavír a orchestr G-dur. A my slyšeli třetí část. Nyní se zaposloucháme do čtvrté části, ale úplně jiného díla. Bude to čtvrtá věta symfonie číslo 5 Gustava Mahlera. Hraje Česká filharmonie opět, ovšem tentokrát pod vedením Semjona Byčkova.

0: Dozněla uklidňující hudba Gustava Mahlera. Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 5. Hrála Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova. My ale 3 minuty před 9:15 trochu náladu rozproudíme, zvedneme a zaposloucháme se, doznáme árie Vévody z opery Rigoletto Giuseppe Verdiho Questa o quella. Je to prostopášný Vévoda z Mantovy, který nám bude zpívat hlasem Luciana Pavarottiho a vyjadřovat svůj přístup k ženám tahle nebo tamta.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To byl Luciano Pavarotti jako vévoda v opeře Rigoletto Giuseppe Verdiho. Zpíval za doprovodu londýnského symfonického orchestru a ten vedl Richard Monning. Za pár vteřin 9:15 a také melodie Karla Dieterse von Dittersdorf. Zaposloucháme se do jedné ze symfonií na náměty Ovidiových proměn, konkrétně symfonie číslo 3G dur, proměna Actaeona Vjelena, tak se jmenuje tato symfonie a my se zaposloucháme do 4. věty. Hrát ji bude Pražský komorní orchestr pod vedením Bohumila Gregora.

0: Klasik Praha.
1: Mého dalšího hosta znáte z koncertních pódií nejen jako solového klavíristu z Dvořákova tria, jehož je členem, ale také jako pedagoga. Ivo Kahánek se stal nedávno ředitelem Pražské konzervatoře. Zeptám se ho, jak tato pozice ovlivní jeho další umělecký život a jaké nové úkoly na něj čekají v ředitelně. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Oh.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Tohle je Klasik Praha.

Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka ještě v době, kdy ji vedl. Dnes už je to Prague Filharmonia, pokračuje v tradici. Tak právě tento orchestrální soubor zahrál třetí část svity pro malý orchestr Vítězslava Nováka. Z této slovácké svity jsme slyšeli třetí část s názvem Zamilovaní. 5 minut bývá do 9 hodiny a to je čas v dnešním ranním vysílání pro připomínku hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíme, jak nám budou zpívat Anna Prohaska a Franz Josef Zelich. A bude to duet Blondýny a Osmina z opery Únos ze Serailu. Tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta nám přiblíží i orchestr Chamber Orchestra of Europe pod vedením Janika Nezet Segana.

0: Slyšeli jsme duet z Mozartovy komické opery Únos ze Serailu. Zpívali nám duet Blondýny a Osmina Anna Procházka a Franz Josef Zelich. Zpívali za doprovodu Chamber Orchestra of Europe pod taktovkou Janika Neze Cegana a uzavírali tak dnešní hudební nabídku ranního vysílání. Za chvíli uslyšíte první skladbu dopoledního bloku Ondřeje Fischera a budou to Endspiegelova šibalství Richarda Strause v podání berlínských solistů. Filip Sichra se tedy v tuto chvíli s vámi loučí, přeji vám pátek i celý skvělý víkend.
1: Jsme Klasik Praha.

Hezké páteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 26. června, svátek má Adriana, je necelých 9 minut po deváté, také je poslední školní den aktuálního školního roku, tak přejeme tedy školákům hezká vysvědčení. No a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Právě teď zazněla skladba Endspieglova šibalství Richarda Strause, známý kus inspirovaný lidovými pověstmi o proslulém německém šprýmaři Endspieglovi. Byla to komorní úprava této skladby, kterou vytvořil Franz Hasenerl. No a nám tedy Endspieglova šibalství v tomto komorním aranžmá zahrál soubor berlínští solisté. Co nás čeká v nejbližší hodině na frekvenci 98,7, tak bude to třeba hudba Morise Ravela, Felixe Mendelsona, hudba renesanční, ale i hudba 20. století. No a samozřejmě skvělí interpreti, mezi nimiž nebude chybět třeba klavírista Piotr Anderševský, také soubor Ensemble Feuervogel, Pražská komorní filharmonie, pianista George Lee a mnozí další skvělí hudebníci. Teď budeme pokračovat nahrávkou, kde za doprovodu montrealských symfoniků hraje pianista Jean-Yves Thibaudet a zahraje nám hudbu France Lista, konkrétně tedy klavírní koncert číslo 1 S-dur.

To byla krásná první věta z listova klavírního koncertu číslo 1 S-dur. Solo hrál klavírista Jean-Yves Thibaudet a doprovázeli ho montrealští symfonikové. Máme 15 minut po 9. hodině. Za pár dnů si budeme připomínat už 6. výročí od úmrtí legendárního skladatele Ennia Morriconeho. No a my teď jeho hudbu uslyšíme v komorní úpravě pro flétnu a klavír. Konkrétně to bude milostné téma, které Ennio Morricone složil pro romantický film s názvem Legenda o 1900.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl si poslechneme předehry k operám Joaquina Rossiniho, které natočil Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Claudiem Abbádem. Autor pořadu Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
15: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
16: A jak to děláte?
15: Jednoduše, jsme Siegel.
17: www.siegel.cz.
18: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
19: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
20: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Jsou 3 minuty před 9:30 a toto byla Vivaldiho hudba, 3. část koncertu F-moll, nám hrál hoboista Vilém Veverka. Posloucháte Radio Klasik Praha, teď se zaposloucháme do klavírní hry polského pianisty Piotra Anderševského, který vydal předloni album s takovou středoevropskou dramaturgií, kde natočil díla Šimanovského, Bartóka a také Leoše Janáčka. Od Janáčka si poslechneme v podání Piotra Anderševského část 2. knihy klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku.

jsou 9:03. Toto byla část z druhé knihy Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku. Hrál nám pianista Piotr Anderševský, který si tedy tento Janáčkův cyklus vybral na své album vydané předloni. No a opět teď uslyšíme zvuk nejen velkého symfonického orchestru, ale i smyčcového kvarteta, které bude v této skladbě inspirované formou Concerta Grossa, tedy plnit funkci koncertující skupiny solistů, jak tomu bylo právě u barokních skladeb tohoto žánru. Ovšem tady se nejedná o skladbu barokní, nýbrž o skladbu anglického romantického skladatele Edwarda Elgara. Introdukce a allegro pro smyčcové kvarteto a orchestr. Tím orchestrem bude Akademie svatého Martina v Polích a tedy smyčcové kvarteto budou tvořit Hugh Maguire, Raymond Kinleyside, Kenneth Essex a Kenneth Heath. Diriguje Neville Mariner.

0: Barokní formou Concerta Grossa se nechal inspirovat anglický skladatel Edward Elgar při psaní této své introdukce a allegra pro smyčcové kvarteto a orchestr. To kvarteto tvořili tedy Hugh Maguire, Raymond Kinleyside, Kenneth Essex a Kenneth Heath a tím orchestrem byl známý anglický komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích. No a za chvíli nás čeká skladba, kterou nám zahraje soubor Ensemble Feuervogel, což je německý soubor historických zobcových fléten, který spojí síly se sopranistkou Karin Tini a společně tedy provedou jednu píseň od anglického renesančního skladatele Daniela Norcoma. Už za malý okamžik.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Ptáš se mraku.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
17: Posloucháte Klasik Praha.

6 minut před 10. na Klasik Praha teď zazněl tento renesanční madrigal od skladatele Daniela Norkouma, o kterém se toho mnoho neví, jen to, že zřejmě působil v arcivévodské kapele v Bruselu. A my jsme tento jeho madrigal nazvaný With Angel's Face and Brightness, takže v překladu s andělskou tváří a jasností, teď slyšeli v podání souboru zobcových fléten Ensemble Feuervogel a sopranistky jménem Kerin Tini. No a teď nás čeká skotská symfonie, neboli třetí symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho, inspirovaná skladatelovými cestami po britských ostrovech. No a druhou část, vyváčenou tropos tohoto díla, nám zahraje Pražská komorní filharmonie pod taktovkou svého tedy zakladatele Jiřího Bělohlávka.

Tak to byla druhá část z třetí takzvané skotské symfonie Felixe Mendelssohna. Pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek, který už před více než 30 lety založil tento orchestr, dnes hrající pod názvem Prague Filharmonia. Můžete ho slyšet třeba na festivalu Smetanova Litomyšl, a to buď 2. července na tedy operním gala s Brynem Tervelem, anebo pak na festivalu Krumlov, to budou tedy 2 koncerty 17. a 24. 7. Přičemž na tom prvním zahrají pod taktovkou Petra Altrichtra Ravelovu i Korsakovovu Šeherezádu a na tom druhém pak budou na festivalu Krumlov premiérovat mimo jiné novou skladbu Tomáše Kača, která vznikla přímo tedy na objednávku tohoto festivalu. No a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou Maurice Ravela. Poslechneme si jeden z jeho takzvaných valčíků vznešených a tesklivých, což je tedy cyklus inspirovaný Schubertem, používající ovšem impresionistický hudební jazyk. No a z těchto valčíků uslyšíme druhý s označením velmi pomalu s intenzivním výrazem, tedy Acelan avec in expression intense, a bude nám hrát klavírista jménem George Lee, který natočil tuto Ravelovu skladbu na své album vydané v předloňském roce.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme teď 12 minut po 10. hodině vyslechli první část z Bachova 5. braniborského koncertu D-dur, někdy také označovaného za první koncert pro čembalo a orchestr. No a na nahrávce účinkoval soubor muzikanty Kva Keln, který hrál na dobové nástroje pod vedením Reinharda Goebla. A teď tady máme pravidelnou rubriku Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Koncem května na labelu Dílos vyšla na 13 CD nová živá kompletní nahrávka monumentálního operního cyklu Richarda Wagnera Prsten Nibelungův. Natočili uznávaný italský dirigent Fabio Luisi s Dallaským symfonickým orchestrem z Texasu. Zvukové snímky vznikly při koncertních provedeních v roce 2024, nahrávka však vychází až letos, a to u příležitosti dvojího výročí, jednak 125. koncertní sezóny Dallaských symfoniků a zároveň také 150 let od prvního ročníku hudebních slavností v Bayreuthu, kde byl roku 1876 celý cyklus poprvé živě uveden v kompletní podobě. Českého posluchače jistě zaujme, že v roli germánského boha Logeho, kterou stvárnil už na mnoha světových scénách, můžeme v první části cyklu, tedy v Zlatu Rýna, slyšet na této nahrávce československého tenoristu Štefana Margitu. Není také bez zajímavosti, že projekt produkoval mnohonásobný držitel ceny Grammy s českým příjmením, americký zvukový inženýr a producent jménem Dirk Sobotka. Jako hudební ukázku vybíráme z této nové nahrávky scénu z opery Zlato Rýna, kde v roli Logeho uslyšíme právě Štefana Margitu. Postavu Wotana zpívá basbaritonista Mark Deleven a Dallaské symfoniky řídí Fabio Luisi.
3: Endlich Loge! Eintest du so, den

0: Tak to byl úryvek z opery Zlatorýna Richarda Wagnera z nové nahrávky dalaských symfoniků a dirigenta Fabia Luisiho, která vyšla nedávno na 13 CD. Účinkuje na ní tedy i tenorista Štefan Margita v roli Logeho, kterého jsme slyšeli právě i v této ukázce. A více se o tomto novém albu, které vychází u příležitosti 150. výročí prvního kompletního uvedení Prstene Nibelungova, můžete dočíst i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. Za chvíli hudba Sergeje Rachmaninova a ještě před tím vám prozradí kolegyně Mirka Časarová, koho si pozvala na tuto sobotu, tedy na zítřek, do dalšího dílu svého pravidelného pořadu Na osobní notu.
1: Klasik Praha.
2: Hlas mého dalšího hosta slýcháte na rádiu Klasik Praha denně. Kdo se za ním ale skrývá? Je jím programová ředitelka rádia Martina Klausová. Povídali jsme si o letech strávených za klavírem, ve sboru, o letních sborových soustředěních, ale i o tom, co rádio v dnešní době může nabídnout svým posluchačům a co konkrétně přináší Rádio Klasik Praha na letní měsíce. V sobotní předprázdninové premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
5: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
6: A zásilka z Datártu dorazila do vídeňního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce vídeňních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je 10:30, posloucháte Radio Klasik Praha a toto byla hudba Sergeje Rachmaninova, klavírní virtuos Daniil Trifonov. Za doprovodu Filadelfského orchestru a dirigenta Janika Nezecegána nám teď zahrál třetí větu z Rachmaninovova klavírního koncertu číslo 1 Fis-moll. Následovat bude ukázka klasicistní duchovní hudby Jana Křtitele Vaňhala, který patřil ve své době k proslulým autorům, působil zejména ve Vídni. No a nám jeho hudbu teď bude interpretovat soubor muzika Florea pod vedením Marka Štrencla. Poslechneme si úvodní část z Vaňhalovy skladby Gloria.

0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Právě dozněla úvodní část z duchovní skladby Gloria klasicistního skladatele Jana Křtitele Vaňhala. Dirigent Marek Štrincl řídil na této loni vydané nahrávce soubor Muzika Florea. Laterna Magika uvede na začátku července ve světové premiéře ve francouzském Avignonu novou inscenaci nazvanou Perpetuum Havel, která vychází z textu Perpetuum mobile od Václava Havla. Jedná se o dramatikovo jediné libreto pro nonverbální divadlo, které vzniklo v roce 1989 ve věznici na Pankráci a pojednává o 7 dnech v životě politického vězně. Po francouzské premiéře se pak tady v Praze bude představení hrát na podzim v paláci Akropolis. No a já jsem rád, že více nám o inscenaci řekne teď její režisér Petr Boháč, který je právě naším hostem na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak vzhledem k tomu, že inscenaci uvádíte letos v roce 90. výročí narození Václava Havla, tak je takový havlovský rok, taky v médiích se pořád objevuje rozpad knihovny Václava Havla. Já bych se vás možná nejdřív zeptal tak obecně, co třeba pro vás osobně je nejdůležitější z toho Havlova odkazu dnes, co si myslíte, že je pro dnešní dobu nejrelevantnější, ať už z jeho uměleckého, literárního nebo toho politicko-občanského díla?
1: Ježiš, to je komplexní otázka, to by vyžadalo komplexní nějakou odpověď. Já jsem studoval bohemistiku, takže v dílo Václava Havla jsme, řekněme, brali velmi podrobně a vlastně jsem se jim velmi podrobně zabýval. A z mého hlediska v současné době si myslím, že nejvíc nosné jsou dvě věci. Je to jeho esejistické dílo, čele Moc bezmocných. Myslím, že v současné době je pořád otevřené k interpretaci současného světa. A myslím si, že to, co se právě v téhle chvíli děje v našich politických kruzích, tak si myslím, že je to jeden z klíčů, jak proti tomu bojovat. Mm-hmm. A druhá věc jsou pořád prostě dopisy Olze. Já myslím, že jsou nějakým způsobem snoubí do sebe dvě věci, Havlovo přemýšlení o světě a nějakou si intimitu, která v tom díle zase jako úplně není. Mm-hmm. Takže jako já mám dvě takovéhle polohy, které si u Václava Havla vážím, ale samozřejmě existuje mnoho, je to opravdu komplexní věc a napsal se taky o tom mnoho knížek a myslím si, že stojí za to číst Václava Havla znovu a opětovně.
0: To je zajímavé, že jste spíše zmínil tedy tu jeho eseistickou činnost jako divadelník, než ty samotné hry, ta jeho absurdní dramata. No pojďme k tomu textu Perpetuum mobile, který je tedy, jak jsme říkali, jediným Havlovým libretem pro nonverbální divadlo a vznikl ve vězení na Pankráci. Tak o čem to je a proč se tedy první profesionální inscenace realizuje až po 37 letech?
1: Já odpovím první na tu druhou část té otázky. Václav Havel ani nikdo jiný toto dílo nezařadil do spisu díla Václava Havla. Takže v podstatě tento nonverbál zná velice málo lidí. Nikdy nevyšlo, protože to jsou dopisy Olze, ale nejsou to ty první dopisy Olze, jsou to až z toho druhého vězení, takže taky to nevyšlo dílem, takže je to opravdu zanořené do knihovny Václava Havla, je to zanořené do jeho nevydané části, jeho souhorného díla. Takže mnoho lidí to nezná a je to zvláštní, protože řekněme si to na rovinu, je to jeden dopis, dopise Olze, v nímž vlastně jakoby vytváří popis těch 7 dnů jednoho vězně a to dává jakoby scénář pro nonverbální dílo. Ještě se stalo to, že on to napsal a ve vězení mu nedovolili takový rozsah práce a on to musel zkrátit na polovinu. Jo? Takže v podstatě máme jenom fragment toho, co Václav Havel napsal. Mně to připadalo jako velmi nosný v současné době zase. Já jsem si vzal toto dílo, protože se pojednává právě o vězení, a vztáhl jsem to k nějakému současnému světu, kdy je mnoho politických vězňů i velmi blízko vlastně našich hranic, kteří v současné době jako nesou tu pochodeň v podstatě těch svědků těch jako věznů svědomí, jak je nazývá Amnesty International, a myslím si, že jsou strašně důležití lidé, stejně jako byl Václav Havel ve své době, tak je strašně důležité, že prostě jsou, protože jsou integrální součástí, řekněme, té svobodné části světa. Mm-hmm. Tak proto jsem si to vybral a taky mi často, jako, nebo já zacházím s pracemi na pomezí tanečního, vizuálního, fyzického divadla a mám rád prostě ten nonverbál a přišlo mi velmi, velmi zajímavé udělat nonverbál u Václava Havla, který vlastně celé jeho dílo je postaveno na virtuóznosti jazyka, mechaničnosti jazyka a vlastně nějakého schématičnosti toho jazyka, tak mi přišlo velmi jakoby zajímavé vlastně to otočit a ukázat, že Václav Havel může v tom svém vlastním systému přemýšlení obnažit i něco, co je za slovem, to znamená to ticho nebo mlčení.
2: Mm-hmm. Už jste říkal, že jste se tedy inspiroval současnými politickými vězni a vězenkyněmi, nevím, jestli jsou zatím i nějaké konkrétní osobnosti nebo konkrétní příběhy. Proč jste změnili vlastně ten název tedy na Perpetuum Havel? Značí to nějakou větší provázanost právě s Havlovou osobností nebo...
1: To je právě, jo, myslím si, že to je jemňouce naopak. My jsme Perpetuum mobile udělali jenom v podstatě polovinu. Vzali jsme si jenom vlastně jakoby ideu, esenci té hry. A potom jsme se setkali s vězenkyní, která si prošla Lukašenkovým peklem lágru, Palinou Šrendou Panasiuk a dlouze jsme se bavili i s jejími přítelkyněmi o tom, co prožili vlastně v tom vězení. A ty dva systémy, nebo ty

0: nutně vlastně nic nespáchal, kromě toho, že měl třeba jiné názory. A to mi přišlo jako vlastní a proto jsem dal perpetuum mobile, které znamená v podstatě perpetuum Havel, promiňte, které znamená, že ta idea toho Václava Havla nikdy nekončí. Ať už na jedné straně, že jsou furt stále noví, teď to řeknu, jakoby v úvozovkách Havlové, a zároveň a i to, že systémy, které uvrhávají tyhle nové Havly vlastně do vězení, tak stále existují a jsou mocnější a mocnější. A vlastně i pro mě, kdy to studuje, bylo velmi překvapivé, že po celém světě existuje tolik systémů, které v podstatě se můžou nazývat jako totalitními.
1: Rozumím. Vy jste říkal, že máte blízko k tanečnímu fyzickému divadlu a vlastně dodejme, že jediným účinkujícím na jevišti je tedy Roman Zotov-Myškin v této inscenaci, který asi stvárňuje toho politického vězně a který, jak jsem se díval, je původně tanečník. Ale já bych se možná chtěl zeptat, protože to je Laterna Magica, na takové ty typické projekce, multimédia nebo podobné prvky charakteristické právě pro Laternu Magiku. Je tam něco takového?
0: Určitě tam je, budeme tam mít, jako projekce jsou, to jsou sny toho, já jsem je zařadil do snů toho vězně, protože když jsme se zase bavili s těmi žitými svědky teďka, tak vlastně tam, aby člověk přežil to peklo, tak musel se určitým způsobem zatvrdit, musel určitým způsobem se vyhlásit skoro jako bojovník, který vlastně bojuje s tím systémem. Ale tam, kde to člověk nemá pod kontrolou, tak jsou prostě noci a sny. Tak určité projekce, to, co nechcete pustit do toho vězení, to znamená vzpomínky, protože člověk, který začal vzpomínat v takovém vězení, tak většinou vlastně skončil špatně, tak jsme mu pustili vlastně do těch snů, které jako jsou výplněm mezi jednotlivými dny. Ale kdo je zase jako posluchač, který zná Laternu Magiku, tak metodu anebo techniky Laterny Magiky tam neuvidíte. Je to opravdu použité jenom jakýsi multižánr, který je mi taky vlastní, když pracuju, ale nepoužil jsem ty specifické věci, které jsou známé pro nebo typické pro Laternu Magiku.
1: Ještě závěrem mi řekněte, když tedy představení bude mít světovou premiéru, jak jsme říkali, 4. července v Avignonu, tak kde přesně tam budete hrát, co je to ten off program Avignonského festivalu a v jakém prostoru ta premiéra proběhne?
0: Avignonský festival patří mezi největší na světě společně s Edinburghským festivalem. Pro nás jako divadelníky je možná ještě jako víc divadelní, když to řeknu, ještě na Edinburghský. Avignon, to je svátek, tam se hraje úplně všude. Tam v podstatě v Avignonu existují dvě klasické divadla, Grand Opera a potom jedno zrekonstruované La Fabrique. Ale ostatně se hraje ve všech místnostech, které jenom trošku unese jakoby diváky. Jo. Takže i ten největší program, největší hvězdy hrajou buď v tělocvičnách a nebo v chodbách prostě jednotlivých budov. Avignonem byl papežské město, takže jsou tam honosné velké budovy a proto je to tak vlastně zajímavý, protože se rozlezete do všech jako místností, do všech možných budov v tom Avignonu. A my budeme hrát v prostoru, který je vlastně v podstatě slavné, jmenuje se to La Manufacture Château. Je takový malý zámeček, který je úplně prťavý, který je za ale zdmi toho Avignonu. No. Ten Avignon nikdy nebyl poškozen, tak se všechno odehrává buď ve zdech nebo za zdmi. A je slavný, protože ho už nějakou dobu obhospodařují lidé, kteří La Manufacture, kteří vlastně vybírají velmi kurátorsky věci na pokraji aktivisticko-dokumentárního žánru divadelního nebo taky vlastně nějakého žánru tanečního, který má nějaký přesah a komentuje určitou společnost nebo věci, které jsou v té společnosti. Takže se ocitáváme ve velmi jako vytříbené společnosti divadelníků. Jsem rád, že třeba pozvali emigranty z Ruska, divadelníky, kteří už teďka v Rusku nežijou a vlastně jsou žijící po celé Evropě a vlastně se tam sjedou do Avignonu právě do tohohle místa. A je to malé místo, je to pro 110 lidí, ale myslím si, že pro naše potřeby je to vlastně ideální.
1: Tak to bude tedy světová premiéra nové inscenace Perpetuum Havel ve francouzském Avignonu 4. července a tady v Praze pak bude příležitost představení vidět na podzim v Paláci Akropolis.

0: Pozval nás na něj teď jeho režisér Petr Boháč, který byl telefonicky naším hostem v dopoledním vysílání. Tak pane režisére, děkuji za rozhovor, přeji šťastnou cestu do Francie a někdy opět naslyšenou.
1: Děkuji moc a doufám, že se s vámi možná uvidím.

0: Je 10 minut před 11. Posloucháte Radio Klasik Praha a toto byla skladba Sergeje Prokofjeva Pro čtyři fagoty. Humoresku Scherzo jsme poslouchali v podání čtyř fagotistů. Hráli nám Pavel Langpaul, Miloš Vichterle, Jaroslav Kubita a Radek Oliva. Za chvíli nás čeká hudba Claude Debussyho, část Večlunu z Debussyho, takzvané Malé svity. Zahraje nám orchestr ze severního Irska, Alsterský orchestr, už za malý okamžik. Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je. Nabíjí mi koloběžku.
9: Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
18: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Tedy míří nápady.
19: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

takzvané Malé svity Claude Debussyho jsme teď poslouchali část nazvanou Večlunu. Tuto poetickou impresionistickou hudbu nám hrálo těleso ze severního Irska Alsterský orchestr, který na této nahrávce řídil dirigent Jan Pascal Tortelier. No a opět něco ve svěžnějším tempu, teď to bude známá předehra z Bizetovy opery Carmen, kterou nám zahraje Londýnská filharmonie, a pak ještě třeba také Mendelsona, rovněž barokní nebo filmovou hudbu Sensance Haydna. To vše uslyšíte tady na frekvenci 98,7 ještě před 12. hodinou.

Dvě minuty po 11. na rádiu Klasik Praha teď dozněla tato valčíková skladba Samuela Coleridge Taylora. To byl afrobritský skladatel, výrazně inspirovaný Dvořákem, a právě tento svůj první valčík z cyklu Čtyři charakteristické valčíky pojmenoval Vals Bohemien, neboli Český valčík. Na nahrávce účinkovala houslistka jménem Maya Megap a doprovázeli klavírista Matthew Shellhorn. Byla to ukázka z alba vydaného v loňském roce u příležitosti tedy 150. výročí autorova narození. Teď nás čeká hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Poslechneme si koncertní předehru Riblas, tedy inspirovanou stejnojmenou hrou Viktora Iga. Bude nám hrát orchestr Lipského Gewandhausu a dirigovat Ricardo Chailly.

Je 10 minut po 11. hodině a slyšeli jsme koncertní předehru Hry Blas od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, skladbu tedy inspirovanou stejnojmenou divadelní hrou Viktora Iga. No a hrál nám orchestr lipského Gewandhausu, který kdysi i sám Felix Mendelssohn řídil, co by šéf-dirigent. Na této nahrávce měl v ruce taktovku Ricardo Chailly. No a dále nám teď v našem dopoledním vysílání zaspívá slavný kontratenorista Andreas Scholl. Za doprovodu orchestru známe švýcarské školy Schola Cantorum Basiliensis, kde tedy i Andreas Scholl studoval a kde dokonce pedagogicky působí. No a tato árie, která zazní, ta se jmenuje La Ragione Sunalma Consilia a pochází z oratoria Antonia Caldari, barokního skladatele, nazvaného Madalena ai piedi di Cristo.

Zpíval nám kontratenorista Andreas Scholl, doprovázený orchestrem švýcarské hudební školy Schola Cantorum Basiliensis pod vedením Reného Jakobse a byla to arie z oratoria Maddalena ai piedi di Cristo od Antonia Caldari. Dále nás čeká opět hudba filmová. Rachel Portman, historicky první žena, která získala Oscara za filmovou hudbu. Bude to hudba z filmu Emma, který jí právě toto ocenění vynesl. No a pak třeba také hudba Camille Saint-Saëns, Josefa Haydna nebo Gustava Holsta zazní tady na frekvenci 98,7 už v nejbližších minutách.

0: Klasik Praha.
1: V první letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, který navštívili členky mladého smyčcového kvarteta Krása kvartet, houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová. Do studia přišli představit své nové album Youth se skladbami Hanse Krásy, Karla Ančerla a Ervina Schulhoffa. K poslechu reprízy v úterý 30. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: Špičková krmiva Mark. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Je minuta před půl dvanáctou a na Klasik Praha teď dozněla tato skladba spojená s halloweenským obdobím, takzvaný Tanec kostlivců, v originále Dance Macabre, skladba Camille Saint-Saëns s hororovým programem, v níž tedy vstávají mrtví z hrobů v předvečer slavnosti všech svatých, neboli o Halloweenu, a na konci skladby jsou pak zahnáni zpět do hrobu kokrháním kohouta, které znázorňuje v této skladbě hoboj, no a chrastící kosti, ty jsou zase znázorněny xylofonem, což pak Saint-Saëns také zopakoval v části z kameniliny ze své slavné svity Karneval zvířat. Poslouchali jsme nahrávku Lyonského orchestru, který řídil dirigent Nikolaj Šeps-Znajder, a dále nám zahraje norský pianista Leif Ove Andsnes spolu se svými krajany z Norského komorního orchestru. Bude to Haydnova hudba, první část z Haydnova klavírního koncertu číslo 3 F-dur.

Je pátek 26. června, posloucháte Hudební rádio Klasik Praha, máme teď 8 minut po půl 12. a toto byla hudba Josefa Haydna. Vyslechli jsme první část klavírního koncertu číslo 3 F dur, kde solistou byl norský pianista Leif Ove Andsnes a doprovázel ho norský komorní orchestr. Dále teď zazní hudba Gustava Holsta, zdaleka nejen autora populární symfonické svity Planety, ale spousty dalších skladeb. Toto bude například jeho baletní svita S dur, ze které uslyšíme živelnou část pojmenovanou Karneval. Zahraje nám ji slovenský rozhlasový orchestr, řízený dirigentem Adrianem Lieprem.

Jsou 3:15 a toto byla energická část Karneval, pocházející z baletní svity Esdur skladatele Gustava Holsta. Adrian Leeper dirigoval slovenský rozhlasový orchestr a dále nám teď zaspívá americká sopranistka Renee Fleming. V jejímž podání si poslechneme známou árii z Pucciniho opery Gianni Schicchi nazvanou O mio babino caro, tedy O můj milovaný tatíčku. Doprovodí ji londýnská filharmonie a pak třeba ještě hudba Antonia Vivaldiho zazní už v nejbližších minutách tady na frekvenci 98,7.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
9: Jsme Klasik Praha.

8 minut před 12. hodinou zazněla teď hudba Antonia Vivaldiho. Slyšeli jsme třetí část koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu a orchestr C-dur. No a na této nahrávce účinkoval jako solista Jiří Stivín, jinak samozřejmě také slavný jazzový hudebník, který tedy na této nahrávce spojil soli s orchestrem Virtuosi di Praga. No a před 12. hodinou pak ještě zazní v našem vysílání hudba švýcarského autora 20. století Franka Martena. Bude to ukázka z jeho skladby Polypty pro housle a dva malé smyčcové orchestry. Je to dílo, které autor věnoval legendárnímu houslistovi Jehudimu Menuhinovi, ale my teď uslyšíme nahrávku, kde solo na housle bude hrát Gottfried Schneider za doprovodu Mnichovského komorního orchestru.

0: Druhou část ze skladby Polyptik od švýcarského autora 20. století Franka Marténa nám hrál teď na Rádiu Klasik Praha solista Gottfried Schneider, doprovázený Mnichovským komorním orchestrem. Byla to poslední skladba dnešního dopoledního programu. Tím odpoledním vás dnes provede kolega Ivan Dlask, který se vám už za okamžik přihlásí od mikrofonu z našeho studia na pražském Smíchově. No a od téhož mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký pátek a také bezpečné a ve zdraví prožití nadcházejícího horkého víkendu. No a budu se těšit opět naslyšenou zase po něm, tedy v pondělí od 9 do 12 v našem dopoledním vysílání.
1: Ladíte Klasik Praha.

San Franciskou symfonii řídil Michael Tilson Thomas a skončilo skerco z díla Roberta Schumana z jeho symfonie číslo 1 B-dur, takzvané jarní symfonie. Kéž by jaro bylo, protože to léto už je trošku neúnosné, zvláště pro nás starší občany, no ale zatím meteorologové neslibují nic moc, žádnou velkou změnu, spíš se bude teda oteplovat až do neděle a potom budou teploty trochu klesat, ale nebude to hned. Víc vám řekneme samozřejmě i na Rádio Klasik Praha, předpovědi počasí a já vás vítám při poslechu v pátek 26. června. Po 12. hodině dnešním programem vás bude provázet Ivan Dlask. No a hned nabídnu další skladbu. Ta bude z pera Benedetta Marcella, který se rozhodl zhudebnit 55 hebrejských žalmů v italské parafrázi skladatele Justinianiho. A my si teď poslechneme ten žalm číslo 11, Estro Poetico Armonico, z toho zhudebnění. Budete tady slyšet nikoliv ovšem třeba latinu nebo jiný jazyk, ale angličtinu a účinkovat budou soubory Voces 8 a Le Sivenzione. Hezký poslech.

z 55 jeblejských žalmů Estro Poetico Armonico, které napsal Benedetto Marcello, jste slyšeli teď žalm číslo 11. Účinkovali soubory Watches 8 a Les Invention. Další účinkující jsou připraveni, připravena je i hudba filmová. V té další části našeho vysílání uslyšíme například i slavný violončelový koncert číslo 2 a H-moll Antonína Dvořáka nebo dílo Karla Stamice, jeho koncert pro klarinet a orchestr S-dur. A teď hudba filmová, hudba z filmu Francouzská depeše. Hudbu napsal Alexandre Desplat a zahraje Orchestre de Paris, řídí sám autor.

0: Klasik Praha.
1: Balet Rudý mák a symfonie Ilja Muromec patří k nejznámějším dílům ukrajinského a sovětského skladatele německo-polského původu přelomu 19. a 20. století Reinholda Gliera. Zemřel před 70 lety, 23. června 1956. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
8: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
14: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Posloucháte Klasik Praha.

A ještě jsme přidali jednu drobnost, když Marian Lapšanský zahrála z díla Nálady, dojmy a upomínky Zdeňka Fibicha, jednu z částí tohoto díla. Teď je na řadě to, na co jste možná čekali, když jsem to tak trošku ohlásil už na začátku této hodiny, tedy na slavný Dvořákův violončelový koncert číslo 2 a mol. Začíná finále, ale kdo moderá to? Tohoto díla.

Skončilo finále koncertu číslo 2 H-moll pro violončelo a orchestr Antonína Dvořáka v interpretaci violončelisty Tomáše Jamníka a Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Netopil. Už brzy 30. 6. roku 2026, tedy za pár dní, začínají svatovícké varhaní večery. Vždycky se konají v úterý od 19 hodin v Pražské katedrále. Jsou varhany nové, v plném zvukovém lesku si tady budete moci poslechnout celou řadu domácích i zahraničních varhaníků. Přehlídku zahajuje 30. června. Cameron Carpenter, americký umělec, který přiváží do Prahy Bachovy, Goldbergovy variace a taky samozřejmě vlastní improvizace. Podívejte se na naše webové stránky, tam najdete další informace.

0: Pražský komorní orchestr řídil František Weiner, na klarinet hrál Bohuslav Zahradník, poslouchali jsme Siciliano, koncertu pro klarinet a orchestr S-dur Karla Stamice.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď super.

0: superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Autorem této skladby je Jean Sibelius, skladba se jmenuje Suite Champêtre pro smyčce, je to třívětá koncertní svita pro smyčcový orchestr a vznikla v roce 1921. Už je tu poslední skladba před 13. hodinou, před zprávami, určitě ji znáte, Walking the Dog George Gershwina.

0: Walk in the Dog George Gershwina skončila tato skladba na rádiu Klasik Praha krátce před zprávami. Richard Hooley hrál na klarinet a Cincinnati Pops Orchestra řídil Erich Kunca. Za chvíli začnou zprávy, pak se hned poté budeme věnovat další skladbě pro klarinet. Bude to koncert pro klarinet a orchestr A dur Wolfganga Amadea Mozarta a slavné adagio tohoto díla. Teď už bude 13 hodin, je pátek 26. června.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se rozhodnutím prezidenta uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají 1. říjnový týden. Rozhodnutí ještě musí spolupodepsat premiér. Lidé budou na podzim vybírat 27 senátorů a zastupitele obcí, městských obvodů a částí a v Praze zastupitele magistrátu. K vyhlášení voleb dojde publikací rozhodnutí ve sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Německý soud poslal útočníka z Magdeburgu Taliba al-Abdul Muhsina do vězení na doživotí. Byl shledán vinným z vraždy, pokusu o vraždu a těžkého ublížení na zdraví. Soud jeho vinu označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu znemožňuje propuštění odsouzeného na doživotí po 15 letech. 51letý lékař ze Saúdské Arábie zabil při předloňské zběsilé jízdě po magdeburském hlavním náměstí 6 lidí a přes 300 dalších zranil. Tandem Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, tedy tvůrčí duo Scooter, umělecky povede činoherní soubor Pražského národního divadla až do roku 2034. Z dvojicí se na tom dohodl budoucí generální ředitel první scény Martin Glázer, který nastoupí v srpnu roku 2028. Změny naopak čekají vedení baletního souboru v jeho čele polského tanečníka a choreografa Filipa Barankiewicze vystřídá Mario Radačovský. Ten momentálně šéfuje baletnímu souboru Brněnského národního divadla. Do Prahy se má přemístit spolu s Glázerem. A počasí dnes bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty v Praze 35 až 37 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Interprety části Adagio koncertu pro klarinet a orchestr A-dur byly Jan Mach a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Kout. Skončila hudba Wolfganga Amadea Mozarta hned po zprávách a co uslyšíte dál, zavítáme i za irskou hudbou. Skladbu, kterou uslyšíme, napsala Ina Boyle, ta bude až za chviličku. Zastavíme se u díla Vojtěcha Jírovce, jeho symfonické tvorby a nebo koncertu pro flétnu, klavír a smyčcový orchestr Eduarda Grau. No a to je z naší nabídky ne všechno, samozřejmě uslyšíte i celou řadu dalších skladeb, ale teď to bude barokní hudba Antonia Vivaldiho. Presto koncertu a mol.

Hudbu Antonia Vivaldiho presto koncertu a mol jste tentokrát slyšeli v provedení Venice Baroque Orchestra a hráče na mandolínu Avi Avital, to je izraelský umělec, který mimochodem byl vůbec prvním hráčem na mandolínu v historii, který byl nominován na cenu Grammy. Dnes večer v programu večerního koncertu na rádiu Klasik Praha se můžete těšit taky za něco možná trošku méně obvyklého, ale oni si významní umělci často rádi odskočí k jinému žánru. A tak ten dnešní večer vám Magdalena Kožená věnuje písně Cole Porter. Program začíná ve 20 hodin, do té doby ještě spoustu času a slíbil jsem vám taky skladbu Iny Boyle, což je irská hudební skladatelka první poloviny 20. století, mimochodem žákyně Ralpha Vaughana Williamse. A my si teď poslechneme fantazii pro housle a komorní orchestr, kterou zahrají Daniel Hope. A Thessaloniki State Symphony Orchestra řídí Daniel Geiss.

0: Klasik Praha.
1: Mého dalšího hosta znáte z koncertních pódií nejen jako solového klavíristu z Dvořákova tria, jehož je členem, ale také jako pedagoga. Ivo Kahánek se stal nedávno ředitelem Pražské konzervatoře. Zeptám se ho, jak tato pozice ovlivní jeho další umělecký život a jaké nové úkoly na něj čekají v ředitelně. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Solové party teď přednesli Michael Foyle a Emily Sun na housle a Rosalind Ventris na violu. A to v části Andantino Sinfonie Concertante D-dur Vojtěcha Jírovce. Účinkovali London Mozart Players a řídil Howard Griffiths. Blíží se začátek slavností, tedy klášterních hudebních slavností a 3. července se začne odvíjet ten červencový program, který nabídne mimořádně pestrou přehlídku koncertů od duchovní hudby a komorních projektů až po odvážné žánrové přesahy. Vystoupí tady třeba světově uznávaný hornista Radek Baborák, hobojový virtuos Willem Weverka, mezzosopranistka Eva Garajová, originální pěvecké duo Kuhn i mladé interpretační talenty. Víc se můžete dočíst na našich webových stránkách. A já vám pustím vystoupení Josefa Hály, klavíristy, který zahraje teď slavnou skladbu Scotta Joplina. Rek Javorového listu.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

I českou flétnistku jste teď slyšeli ve skladbě španělsko-argentinského autora Eduarda Graua. Jeho koncertu pro flétnu, klavír a smyčcový orchestr v části Allegro Vivace. Ta skladba má i svůj název La Flor de Nido. Jana Jarkovská hrála na flétnu, s ní ještě na klavír Fabio Banegas a komorní orchestr Anima Musique řídil Francisco Varela. Henry Purcell vytvořil árii z narozeninové ódy pro královnu Marii. Tu si teď poslechneme a zaspívá kontratenorista Tim Meade.

0: Francouzský soubor dobových a nástrojů Les Musiciens de Saint-Julien vám teď zahrál pod vedením François Lazareviče. Zaspíval kontratenorista Tim Mead, a to árii z narozeninové ódy pro královnu Marii Come ye son of art, strike the while. Tak se tahle ta árie jmenovala.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Tanec egyptské dívky z baletní svity číslo 3 Spartacus Adama Chačaturiana přinesl skotský národní orchestr, který řídil Nem Jarvi. A je tu poslední skladba této hodiny, a to Allegro Vivace, tedy čtvrtá věta symfonie číslo 8 F-dur Ludvíka van Beethovena.

0: Ve 14 hodin dokončil Chicago Symphony Orchestra, který řídil Georg Scholty, závěrečnou část symfonie číslo 8 F-dur Ludwiga van Beethovena Allegro Vivace.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Další hodinu jsme zájeli hudbou Josefa Bouslava Förstera, třetí větou koncertu pro violončelo a orchestr. Na zmíněný nástroj hrál Jiří Bárta a Pražskou komorní filharmonii řídil Jakub Hruša. Tak doufám, že trávíte ten dnešní žhavý odpolední čas někde v chládku, nejlépe doma, nejlépe s klimatizací, ale zase to nepřehánějte. Já vám teď nabídnu další hudební program. Na rádiu Klasik Praha zazní árie z opery Falstaff Antonia Salieriho. Uslyšíme taky varhany, je to kátu symfonie číslo 5 Charles-Marie Vidora a nebo od Antonína Dvořáka Nocturno H-dur pro housle a klavír. A právě teď nastupuje na pomyslné jeviště Český filharmonický sbor Brno, který vede Petr Fiala, aby přednesl graduále díla Os justi, tedy Ústa spravedlivého Antona Brucknera.

V roce 1879 napsal Anton Bruckner tuto skladbu založenou na stejnojmenném gregoriánském chorálu, tedy skladbu Ústa spravedlivého, účinkoval v části graduále Český filharmonický sbor Brno, který řídil Petr Fiala. Další skladbou je jedna z oper Antonia Salieri, on jich taky napsal obrovské množství. Napsal taky operu Falstaff a árii z tohoto díla vám teď zaspívá Adam Plachetka.

Adam Blachetka byl Falstaffem v Salieriho opeře na motivy Shakespeareovy hry Veselé paničky Windsorské. Opera Falstaff byla zastoupena jednou árií. Adama Plachetku doprovodil Czech Ensemble Baroque Orchestra, řídil ho Roman Válek. Nedávno byl Adam Plachetka hostem mým v pořadu z archivu osobností. Povídal si i s kolegyní Martinou Klausovou o nových projektech, ale především také o chystaném muzikálu ve Státní opeře Sweeney Todd a neb Ďábelský holíc Fleet Street. No a Adam si teď v poslední době udělal hodně času na české publikum. Třeba 29. srpna ve 20 hodin bude zpívat Kecala v nastudování Prodané nevěsty Bedřicha Smetany na zámku Liteň. A přizvukovat mu bude Mařenka, Kateřina Kněžíková, taky Daniel Matoušek, ten bude Jeníkem a vystoupí mnozí další. Bude hrát orchestra Sbor národního divadla a řídit Robert Jindra. Ale my teď tu máme filmovou hudbu na rádiu Klasik Praha, a to hudbu k filmu Střeček Romanci. Z tohoto díla Dmitrije Šostakoviče. Na housle zahraje R.S. Offer a Filadelfský orchestr řídí Ricardo Šaji.

0: Klasik Praha.
1: Na historických událostech kolem dobytí Mexika španělskými konkvistadory a posledních dnech aztéckého panovníka Montezumy II. Je založena barokní opera Montezuma Antonia Vivaldiho a právě kolem tohoto díla i námětu se bude točit další díl našeho pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Pozor, velká slevová akce vtedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Část oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla vám teď přednesl soubor Lezár Florizán, který řídil William Christie. Připomenu svatovícké varhanní večery, které budou probíhat v letních měsících chrámu svatého Víta, metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu je pořádá, tedy v katedrále svatého Víta Václava Vojtěcha. Je to už 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu varhanní hudby a ten je teď obohacen tím, že svatovícké varhanní večery se zaskví v plné zvukovém lesku. Pražská katedrála se po dlouhých letech totiž může pyšnit novými varhanami, to asi víte, monumentálním nástrojem z dílny Věhlasné španělské dílny Gerharda Grenzinga. Díky dokonalým technickým vlastnostem může nástroj nabídnout daleko větší prostor pro výběr té nejnáročnější varhanní literatury. Budou se tady představovat opravdoví mistři ve svém oboru. Bude těch letních koncertů celkem 10. Konají se vždy v úterý od 19 hodin. A přehlídku 30. června zahájí ve velkém stylu Cameron Carpenter, americký umělec známý díky svému osobitému pojetí klasického varhanního díla. Do Prahy přiveze Bachovi Goldbergovi variace a vlastní improvizace. My si varhany teď poslechneme také, rád na ně bude jiný umělec, Stephen Cleobury, a to tokátu ze symfonie číslo 5, Charles Marie Widora.

A včelka už nám uletěla. Tahle skladba byla o objevení medu, tak se taky jmenovala Belfiato Quintet Vás. Pozdravil na začátku jeho členové a pak zahrál komorní skladbu pro dechové nástroje a perkuse současné americké skladatelky Marilyn Bliss. Tak tolik Belfiato Quintet, teď na vás čeká hudba Krištofa Hranta z Polžic i a bez družic a taky pána na pecce. Credo jeho mše, misa quinis vocibus. A účinkovat bude kapela Mariana s Vojtěchem Semerádem v čele, ten taky bude zpívat tenor, soprán Barbora Kabátková, Tomáš Lightcap tenor, Ondřej Holub tenor a Jaromír Nosek bas.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla předehra k opeře Zajíc Jeana Philippa Rameau. Le Musicien du Louvre řídil Mark Minkowski. Nocturno a Dur Antonína Dvořáka existuje v různých obsazeních a my si poslechneme tu, která je pro housle, to, které je pro housle a klavír.

0: Nocturno H-dur pro housle a klavír Antonína Dvořáka zahráli houslista Jiří Vodička a klavírista David Mareček. Je po 15. hodině.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: dubnu roku 1774 dokončil Wolfgang Amadeus Mozart symfonii číslo 29 a dur, z níž amsterdamský barokní orchestr vedený Tonem Koopmanem zahrál čtvrtou větu Allegro con spirito. Tím začala další hodina našeho vysílání, ve které kromě třeba symfonie číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse či Sukova fantastického skerca jsme připravili i tento pořad.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Koncem května na labelu Dílos vyšla na 13 CD nová živá kompletní nahrávka monumentálního operního cyklu Richarda Wagnera Prsten Nibelungův. Natočili uznávaný italský dirigent Fabio Luisi s Dallaským symfonickým orchestrem z Texasu. Zvukové snímky vznikly při koncertních provedeních v roce 2024, ale nahrávka vychází až letos, a to u příležitosti dvojího výročí 125. koncertní sezóny Dallaských symfoniků a zároveň 150 let od prvního ročníku hudebních slavností v Bayreuthu, kde byl roku 1876 celý cyklus poprvé živě uveden v kompletní podobě. Českého posluchače určitě zaujme, že roli germánského boha Logeho, kterou stvárnil už na mnoha světových scénách, můžeme v první části cyklu Zlato Rýna slyšet na této nahrávce československého tenoristu Štefana Margitu. Není také bez zajímavosti, že projekt produkoval mnohonásobný držitel ceny Grammy s českým příjmením, americký zvukový inženýr a producent Dirk Sobotka. Jako hudební ukázku jsme vybrali scénu z opery Zlato Rýna, kde právě v roli Logeho uslyšíme Štefana Margitu. Postavu Wotana zpívá basbaritonista Mark Deleven, Dallaské symfoniky řídí Fabio Luisi.
3: Endlich Loge! Ein Testoso!

Weil auf

skončila naše ukázka tohoto díla. Slyšeli jste Štefana Margitu jako Logeho. Postavu Wotana zaspíval basbaritonista Mark Deleven. Dalaské symfoniky řídil Fabio Luisi. Tato ukázka pocházela z opery Zlato Rýna, hlasného díla Richarda Wagnera, tedy Prstena Nibelungova. Můžete se podívat na naše webové stránky, pokud si chcete něco z toho ještě připomenout, ale novinka tohoto týdne je teď už za námi.

Johannes Ernst na saxofon a symfonický orchestr berlínského rozhlasu řídil ho Vladimír Jurovský, hráli část živě díla Skaramuš, Daria Mioda. Podívejme se na počasí, ten výhled je jasně daný, teploty se dál budou zvyšovat, dnešní dosahují v Praze 37 stupňů Celsia, co se týče nočních teplot, ty neklesnou pod 20, budou mezi 22 až 20 stupni Celsia v Praze. No a zítra bude zase jasno až skoro. Jasno s denními teplotami 37 až 39 stupňů Celsia. No a ještě předpověď na neděli, abychom měli ten víkend úplný, tak nejnižší noční teploty už budou zase o něco vyšší, 23 až 21 stupňů a přes den naměříme v Praze 38 až 40 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno, ale později od západu může alespoň trošku přibývat oblačnosti. A my se teď podíváme zase na film, přesněji tedy poslechneme si filmovou hudbu. Hudbu z filmu Amélie z Montmartru, kterou napsal Jan Tiersen a kterou nahrála houslistka Esther Abrami za pomoci doprovodu, který je jaksi umělý, je vrstvením stop vytvořen pomocí takzvaného loupru.

0: Klasik Praha.
1: Na nejlepší filmy o bojových umění se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Kromě Hrdiny nebo Tygra a draka zazní ukázky i z legendárního snímku 36. komnata Shaolinu. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert. Oh.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Orchestr Revolutionaire et Romantik, řídil ho John Eliot Gardiner, zahrál Allegro Giocoso třetí větu čtvrté symfonie e-moll Johannesa Brahmse. Teď vás pozdraví dirigent, který bude řídit, a to Pražskou komorní filharmonii v té následující skladbě, v níž se vracíme k nám domů a pustíme si fantastické skerco Josefa Suka.
1: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače Rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

0: Jakub Růša dirigoval Pražskou komorní filharmonii, skončilo fantastické skerco Josefa Suka.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Tohle je Klasik Praha.

0: Skončila část příjemné serenády číslo 10 B-dur, takzvané Grand Partity Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkoval komorní orchestr hráčů České filharmonie. Za malý okamžik bude pokračovat náš program na Rádiu Klasik právě už po 16. minutě, a to dílem Palladio Karla Jenkinse. Tu skladbu asi znáte, budete znát samozřejmě symfonii číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka, která bude následovat, a můžete se těšit i na další skladby.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Skončila skladba Palladio, která je nazvaná podle Andrei Palladia, italského pozdně renesančního architekta a teoretika architektury, který se původně jmenoval úplně jinak, Andrea di Pietro della Gondola. V Padově se vyučil kameníkem a pak utekl do nedalekého města Vicenza, kde realizoval právě svoje nejslavnější skladby. No a hudební skladatel Carl Jenkins napsal skladbu na jeho počest. V té následující skladbě, tedy v části Allegro con brio symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka, kterou jsem avizoval, se představí Česká filharmonie, a to se svým šéfem.
1: Hello, this is Semyon Byškov and you're listening to the Radio Classic.

To byl působivý závěr první věty Allegrokon Brio symfonie číslo 8 G-dur. Právě tuto část jsme teď poslouchali v interpretaci České filharmonie, kterou řídil Semyon Byčkov. Laterna Magica připravila novou hru, novou inscenaci Perpetuum Havel. Bude se ale hrát 4. července v Avignonu, na podzim, až teprve pak zamíří do pražského paláce Akropolis. Jedná se o první tuzemské profesionální divadelní zpracování Havlova jediného libreta pro nonverbální divadlo, které vzniklo roku 1989 na Pankráci. A tak to zároveň bude taky historicky první inscenace Národního divadla, která je premiérována ve Francii. Jednak si můžete poslechnout rozhovor s režisérem Petrem Boháčem, který je na našich webových stránkách v rubrice podcasting, nebo je taky na Spotify. On vám řekne samozřejmě zasvěcenější informace o inscenaci Perpetuum Havel a článek je taky na našich webových stránkách. Tolik k divadelní hře, i když nonverbální, a teď si poslechneme filmovou hudbu. Hudbu k závěrečným titulkům filmu Drákula. To je ta verze z roku 1979, protože těch Dráků je hodně. Hudbu tedy napsal John Williams a zahrají na flétnu Sara Andon a na klavír Simone Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl si poslechneme předehry k operám Joaquina Rossiniho, které natočil Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Claudiem Abbádem. Autor pořadu Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
17: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
18: A jak to děláte?
17: Jednoduše, jsme Siegel.
19: www.siegel.cz.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Tohle je Klasik Praha.

Kdo by neznal operu Carmen George Bizeta a z těch známých árií teď zazněla ta, kterou zaspívala právě Eva Zajčík. Hrál Orchestr National de Lille a řídil Pierre de Musso. Tak jsme u další hodiny odpoledního vysílání, už zhruba tak asi v polovině zbývá ještě skladby třeba Josefa Haydna, jeho symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů už za chvíli, od Žila Masneta opera Sid, baletní hudba, či planeta Saturn ze svity planety Gustava Holsta.

S úderem kotlů je podtitul symfonie číslo 94 G-dur Josefa Haydna v finále zahrál Pražský komorní orchestr. Dětem začínají prázdniny, vám dospělým začnou dovolené, však už to prý někde na silnicích vypadá zajímavě. Teda v uvozovkách samozřejmě, tak si dávejte pozor a hlavně se nepřehřejte. Ale zase na druhou stranu odborníci doporučují, aby si člověk nepouštěl klimatizaci moc. Ten rozdíl má být pár stupňů oproti venkovnímu prostředí. No ale léto sebou přináší taky spoustu kulturních zážitků, pokud se na ně chystáte třeba jubilejní 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov od 17. července do 8. srpna. A vy se můžete podívat na naše webové stránky, kde máme takový výtah z tiskové konference, kdo se tam vlastně představí a na co se můžete v Českém Krumlově těšit.

Hrál nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který řídil Keith Clark, a to část Navarez z baletní hudby opery Sid Žela Masneta. Ze svity bude i ta naše následující ukázka. Posel stáří taky je označen ve svitě pro orchestr Planety Gustava Holsta Saturn. A my si o něm teď hudebně poslechneme. Český národní symfonický orchestr řídí Paul Freeman.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: A už taky skončila hudba italského skladatele a pedagoga první poloviny 18. století Francesca Doranteho. Zaznělo presto koncertu pro dvoje housle, violu a smyčce. Učinkoval soubor Il Giardino Armonico, jehož uměleckým vedoucím je Giovanni Antonini.
1: roir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
13: Tohle je Klasik Praha.

0: Krátce po 17. hodině skončila sonatina pro klarinet a klavír Bohuslava Martinů, kterou vám zahráli na klarinet Erwin Weniš a na klavír Martin Kasík.
1: Jsme Klasik Praha.

Dva soubory se spojily, Kathior Eben z Paříže a z Londýna Belchak Quartet, aby společně nahráli smyčcový oktet S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. A my jsme poslouchali čtvrtou část presto tohoto díla. Za chviličku vám pustím Botticelliovský triptych pro malý orchestr Ottoriina Respighiho, tedy konkrétně část Zrození Venuše. Budeme poslouchat taky hudbu Claudia Monteverdiho, Chaconu z deváté knihy Madrigalu od Karla Dieterse von Dietersdorf. To bude koncert pro hoboje a orchestr de mol, ale v úpravě pro trubku, a přijde zaspívat i José Carreras. Krásný podvečer.

Zrození Venuše byla část Botticelliovského triptychu pro malý orchestr Ottorina Respighiho. Pražský komorní orchestr řídil Petr Škvor. Připomenu program dnešního koncertu. Bez smokingu ve 20 hodin zpívat vám bude Magdalena Kožená, a to známé písně Cole Portera. To bude ve 20 hodin v koncertu bez smokingu, a teď taky jedno populárnější dílko, totiž opera Porgy a Bess a árie Porgyho z tohoto díla.

Basbaritonista Willard White zaspíval za doprovodu londýnské filharmonie, kterou řídil Simon Rattle, arii Porgyho z opery Porgy a Bess z George Gershwina. Najdete ji ve druhém dějství tohoto díla. A zase je tu filmová hudba pro vás, kteří máte rádi. Tentokrát je to hudba z filmu Atonement Daria Marianelliho.

0: Klasik Praha.
1: Hlas mého dalšího hosta slýcháte na rádiu Klasik Praha denně. Kdo se za ním ale skrývá? Je jím programová ředitelka rádia Martina Klausová. Povídali jsme si o letech strávených za klavírem, ve sboru, o letních sborových soustředěních, ale i o tom, co rádio v dnešní době může nabídnout svým posluchačům a co konkrétně přináší rádio Klasik Praha na letní měsíce. V sobotní předprázdninové premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Čakona, kterou jsme poslouchali, byla z deváté knihy madrigalu Claudia Monteverdiho, jmenovala se Zefiro Torna e di Soave Accenti a zpívali Valerio Contaldo a Rafael Giordani. Hrála se skupení Concerto Italiano, řídil Rinaldo Alessandrini. Určitě znáte Svit Luny, bergamské svity Claude Debussyho. Dneska tu Lunu určitě uvidíme, protože bude noc jasná. Za chviličku po hodině 18. vám řeknu, jaké bude počasí. Svit Luny, bergamské svity Claude Debussyho, zahraje Boston Pops Orchestra a řídí John Williams.

Trumpetista Gábor Boldocky se rozhodl, že si zahraje původně hobojový koncert D-dur Karla Dieterse von Dietersdorf na ten svůj nástroj na trubku. V části Allegro s ním spoluúčinkoval orchestr PKF Prague Philharmonia a řídil Soma Dinés. Za chviličku vás Martina Klausová pozve k pořadu Hudba podle kalendáře. Ten začíná už zanedlouho v 19 hodin. A ještě před tou pozvánkou od Martiny vám zaspívá José Carreras ve scéně ze třetího dějství opery Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettiho. New Philharmonia Orchestra řídí Jesús López Cobuš.

0: Klasik Praha.
1: Balet Rudý mák a symfonie Ilja Muromec patří k nejznámějším dílům ukrajinského a sovětského skladatele německo-polského původu přelomu 19. a 20. století Reinholda Gliera. Zemřel před 70 lety, 23. června 1956. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Royer.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Royer.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jsme Klasik Praha.

V roce 1939 vznikla Šostakovičova šestá symfonie H-moll a část Allegro zahrála Filharmonie Oslo, kterou řídil Klaus Mäkelä. Za chviličku budou zprávy, před nimi si ještě poslechneme část americké svity A-dur Antonína Dvořáka.

0: Tak končí moderátor první část Světy Ádor americké Antonína Dvořáka se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. V Praze řídil Vladimír Válek. Je minutka po 18. hodině.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Sněmovna v pátek hlasy koaličních stran schválila novelu zákona o státních zaměstnancích. Ta by měla od listopadu nahradit zákon o státní službě. Podle opozice norma povede k politizaci státní správy a umožní vládnoucí garnituře dosazovat si na úřady loajální lidi bez ohledu na odbornost. Normu nyní dostane k posouzení Senát. Opozice se snažila projednávání zákona obstruovat. Vládní ANO, SPD a motoristé sobě proto v pátek přistoupili k pevnému hlasování. Po ničivém středečním zemětřesení ve Venezuele záchranáři ze sutin stále vytahují živé lidi, včetně malých dětí. Mezi zachráněnými byla i žena, která popsala dramatické okamžiky před zřícením budovy. Přírodní katastrofa si v zemi vyžádala nejméně 589 mrtvých, což je dvojnásobek počtu zraní bilance. Poslední údaje mluví o skoro 3000 zraněných. Stále se přitom pohřešují 10 000 lidí. 90 minut ze světa jednoho z nejvšestrannějších českých umělců nabídne nový dokument Veřejný prostor Františka Skály. Soustředí se na umělcova díla v krajině a městské architektuře. Od první již neexistující sochy v parku ve Veltrusích, po loňskou instalaci pavouka Třesavky na piacetě Národního divadla. Do kin vstoupí film 30. července. Vznikal 6 let a do natáčení filmu tvůrci zapojili i samotného Františka Skálu. A ještě počasí. Dnes v noci nejnižší teploty 22 až 20 stupňů, na okrajích města kolem 18. Zítra a v neděli bude jasno a polojasno a teploty budou stoupat. Na sobotních 37 až 39 stupňů, v neděli bude ještě teplej, jasno nebo skoro jasno, později večer začne od západu přibývat oblačnost. Nejnižší teploty na neděli 23 až 21 stupňů v noci a nejvyšší nedělní denní teploty 38 až 40 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Autorem té první hudby po 18. hodině na našem rádiu Klasik Praha byl Miloslav Kabeláč. Poslouchali jsme si Scherzo Allegro Giocoso, jeho sonáty pro violončelo a klavír. Iniciátorem projektu je švýcarský klavírista Robert Kolinsky a Jan Vogler hrál spolu s ním na violončelo, což je jeden z předních violončelů německých, navíc ředitel Drážďanského hudebního festivalu. Začala poslední hodina našeho moderovaného vysílání na rádiu Klasik Praha. Před pravidelnými pořady uslyšíme třeba předhru k prvnímu jednání mistři pěvci norimberští opery Richarda Wagnera. Bude znít hudba Friedricha Chopina, kterou zahraje Maria João Pires. A téměř v závěru hodiny pak dáme prostor celých 20 minut symfonické světě z opery Tosca Giacoma Pucciniho v aranžmá Karla Ricciho. Ať se vám tedy ten program další hodiny líbí, teď se bude taky zpívat, a to v opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta.

Ari Sarastra s opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta zaspíval za doprovodu Vídeňské filharmonie, řídil Georg Scholty a taky sboru Vídeňské státní opery basista Kurt Moll. A my u opery zůstáváme a pustím vám předehru k prvnímu dějství opery Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera.

Končí předehra k prvnímu dějství opery Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera. Gewandhaus Orchestr z Lipska dirigoval Andris Nelsons. Moje kolegyně Martina Klausová, ta už vás pozvala před chviličkou ke svému pořadu, který začne v 19 hodin, a ještě doplním program na 22. To je čas pro mého kolegu Ondřeje Fischera a jeho hosta v pořadu Hudba v miléniu, a v tomto týdnu je hostem Josefína Matyášová, historička, houslistka a výkonná ředitelka festivalu Letní slavnosti staré hudby. Teď usedne ke klavíru Mária João Pires, aby zahrála nocturno číslo 2 Es dur Friderika Chopina.

0: Klasik Praha.
1: V první letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, který navštívili členky mladého smyšcového kvarteta Krása kvartet, houslistka Šárka Petříková a violončelistka Marie Forestová. Do studia přišli představit své nové album Youth se skladbami Hanse Krásy, Karla Ančerla a Ervína Schulhoffa. K poslechu reprízy v úterý 30. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
8: potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Skončila filmová hudba byla z filmu Robin Hood, král zbojníků. Filmu z roku 1991, zase těch filmů bylo hodně. Tuhle hudbu napsal Michael Kamen. No a teď je připravená ještě jedna skladba před tou závěrečnou symfonickou svitou z opery Tosca. Ta bude od Astora Piazzolly. Jmenuje se Tanti a ne prima.

Radek Baborák Orchestrina zahrál skladbu Tanti Anni Prima, někdy se říká taky Ave Maria, Astora Piazzolli. Teď už se přiblížila poslední skladba této hodiny, tak něco k ní, k té symfonické světě z opery Tosca Giacoma Pucciniho, jak to vzniklo. Jednak to bylo v roce 2024 u příležitosti z tého výročí úmrtí Giacoma Pucciniho a známý dirigent, který působil taky u orchestru Velšské národní opery, Carlo Rizzi, se rozhodl, že jak si vypíchne ty orchestrální části poukáže na vynikající Pucciniho orchestraci ve světě, kterou právě z opery Tosca sestavil. A my si ji teď poslechneme na rádiu Klasik Praha. Já vám přeji, abyste ve zdraví přežili ty čtyřicítky, nebo tu čtyřicítku, která na nás zřejmě v neděli čeká podle předpovědi meteorologů. Nezapomeňte taky, že UV index slunce je 8, což je velmi vysoko. A zkrátka nechce to moc pohybu, chce to pitný režim a všechny ty ostatní další zásady, které se určitě dozvíte ze všech médií. Přeji vám, pokud možno teda, příjemný víkend. Zdraví vás Ivan Lask.

0: pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Jsme Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
10: Dnes v hudbě podle kalendáře připomeneme hudebního skladatele a pedagoga německo-polského původu, který se narodil na Ukrajině, a tím je Reinhold Morisevič Glier. Narodil se 11. ledna 1875 v Kyjevě a zemřel 23. června 1956 v Moskvě. Od jeho úmrtí je to tedy letos rovných 70 let. Glier se narodil v Kyjevě na území tehdejší Ruské říše. Byl druhým synem výrobce dechových nástrojů Ernsta Morice Gliera ze Saska, který emigroval do Ruska a oženil se s Josefou Korčakovou, dcerou svého mistra z Varšavy. V roce 1891 nastoupil Glier na Kyjevskou hudební školu, kde ho hru na housle učil mimo jiné Otakar Ševčík. V roce 1894 nastoupil na Moskevskou konzervatoř, kde studoval kontrapunk u Sergeje Tanějeva, skladbu u Michaila Ipolitova Ivanova a housle u dalšího Čecha Jana Hřímalého. Studium absolvoval v roce 1900 a za svou absolventskou jednoaktovou operu Země a nebe podle Lorda Byrona získal zlatou medaili za skladbu. Po studiích přijal učitelské místo na Moskevské hudební škole a jeho bývalý pedagog Tanějev pro něj našel i dva soukromé žáky, Nikolaje Mjaskovského a tehdy 11letého Sergeje Prokofjeva, kterého Glier učil na Prokofjevově panství jeho rodičů v Soncovce. První hudební ukázkou našeho pořadu bude teď první věta Allegro z Glierova koncertu B-dur pro lesní roh a orchestr. Na lesní roh bude hrát Hermann Baumann a Gewandhausorchester z Lipska řídí Kurt Mazur.

V dalších letech studoval Glier i dirigování, a to v Berlíně, kde byl jedním z jeho spolužáků Sergej Kusevický. Ten také 23. ledna 1908 v Berlíně dirigoval premiéru Glierovy symfonie číslo 2, opus 25. Po návratu do Moskvy se Glier znovu vrátil jako pedagog na Moskevskou konzervatoř a také pilně komponoval. V té době vznikla například symfonická báseň Sirény, programní symfonie Ilja Muromec a balet pantomima Chryzis. V roce 1913 získal Glier místo na hudební škole v Kyjevě, která byla krátce na to přeměněna na konzervatoř. O rok později byl na této nové kyjevské konzervatoři jmenován ředitelem. V roce 1920 se pak vrátil na konzervatoř v Moskvě, kde s přestávkami učil až do roku 1941. Několik let zastával Glier také funkce v organizaci Proletkult a spolupracoval s Lidovým komisariátem ruského školství. V roce 1923 byl pozván azerbajdžánským Lidovým komisariátem školství, aby přijel do Baku a zkomponoval dílo, které by bylo prototypem azerbajdžánské národní opery. Výsledkem se stala opera Šach senem, která je dnes považována za základní kámen sovětsko-azerbajdžánské národní operní tradice. Glier v tomto díle propojil hudební odkaz ruských klasiků od Glinky po Skrabina s lidovou písňovou tvorbou i orientálními melodiemi. V roce 1927, inspirován baletkou Jekatěrinou Vasilievnou Gelcerovou, napsal Glier hudbu k baletu Krásný mák, tedy Červený mák. Později musel název revidovat na Krásný cvetok, tedy Červený květ, aby název nezavdával příčinu domýšlet se, že má cokoliv společného s opiem. Červený květ byl chválen jako první sovětský balet na revoluční téma a stal se autorovým patrně nejslavnějším dílem nejen v Rusku, ale i v zahraničí. Část partitury, úprava ruské lidové písně Častušky Jabločko, v baletní partituře označené názvem Ruský námořnický tanec anebo Tanec ruských lodníků, je kouskem, který se stal autorovou nejznámější skladbou a dodnes se hraje na symfonických koncertech po celém světě, často jako přídavek. Nám jej teď zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Řídit bude Anthony Bremol.

Na konci 30. let 20. století působil Reinhold Glier v Uzbekistánu jako pomocník hudebního rozvoje. V letech 1938 až 1948 byl předsedou organizačního výboru Asociace sovětských skladatelů a za svou činnost obdržel celou řadu vyznamenání, včetně titulu Umělec lidu. Pokud se týče jeho hudebního odkazu, byla jeho tvorba ovlivněna národní hudební ruskou tradicí. Tento hudební odkaz je zřejmý například v jeho už zmiňované třetí symfonii s podtitulem Ilja Muromec, zobrazující dobrodružství a smrt ruského hrdiny. Premiéru měla v Moskvě v roce 1912 a Glier za ní získal Glinkovu cenu. Symfonie byla hojně uváděna nejen v Rusku, ale i v zahraničí a vynesla mu celosvětovou proslulost. Stala se součástí rozsáhlého repertoáru proslulého dirigenta Leopolda Stokowského, který s autorovým souhlasem vytvořil zkrácenou verzi, kterou často uváděl na svých koncertech. My si teď ovšem jako další ukázku z Glierova hudebního odkazu poslechneme první větu z jeho koncertu pro harfu a orchestr Es-Dur. Hrát budou Claire Jones a anglický komorní orchestr řízený Paulem Watkinsem.

Navzdory svému politickému angažmá se Greer po říjnové revoluci na konci 20. let 20. století vyhýbal ideologickému boji mezi Asociací pro soudobou hudbu a Ruskou asociací proletářských hudebníků a pokud to jen trochu šlo, soustředil se především na komponování. Psal monumentální opery, balety, kantáty. Jeho skladatelský jazyk se vyznačuje bohatou barevnou harmonií, jasnými orchestrálními barvami a dokonalými tradičními formami. Právě to mu zajistilo popularitu a úspěch a ve své době byl vnímán jako poslední skutečný představitel předrevoluční národní ruské školy, jakýsi žijící klasik ruské hudby. Kromě zmiňovaných jevištních děl zkomponoval také například koncerty pro harfu, violončelo, lesní roh a housle, také celou řadu komorních a klavírních děl či písní. Vzpomínku na něj uzavřeme jeho Steam opusem, koncertem pro housle a orchestr. Hrát budou Yuko Nishino a Filharmonia orchestra. Řídí Jondany But.

0: Hudba podle kalendáře. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
12: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
13: A jak to děláte?
12: Jednoduše, jsme Siegel.
14: www.siegel.cz.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
0: Tohle je Klasik Praha.
1: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
16: Přeji vám příjemný sváteční večer, milí posluchači. Dnes vám v rámci koncertu bez smokingu přinášíme swingující dárek od Magdaleny Kožené. Magdalena Kožená totiž pro své české příznivce přichystala výjimečný dárek. Společně s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers naspívala nové CDčko s muzikálovými melodiemi Cola Portera. Světoznámá mezzosopranistka natočila 15 písní z repertoáru klasického amerického muzikálu první poloviny 20. století, které už předtím s úspěchem uvedla na několika koncertech u nás i v zahraničí a jejichž autorem je legendární Cole Porter. Jeho proslulé jazzem inspirované hity zpívá ve zdařilých aranžmá Juraje Bartoše za doprovodu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, orchestru, který představuje špičku v oblasti autentické interpretace jazzu, swingu a taneční hudby 30. a 40. let. Na CDčku zní slavné melodie Noc a den, Love for Sale, Begin to Begin, nebo hit, který se stal podtitulem chystané tuzemské koncertní šňury Kožené a Havelkových Melody Makers v českém překladu Pojďme si zařádit. V loňském roce jsem v rámci svých evropských rezidencí dostala volnou ruku a mohla si zvolit umělce, s nimiž budu vystupovat a vybrat hudbu, kterou publiku nabídneme, vysvětluje Magdalena Kožená, jak se zrodil tento netradiční projekt. Je to hudba, kterou ráda posloucháme ve svém volném čase, ale to, že ji budu sama zpívat, je zcela mimořádné. Inspiroval mě však poslech nahrávky písní Cole Portera s Frederikou von Stade, kterou velmi obdivuji. Bez jakékoliv snahy měnit svůj způsob zpěvu, propůjčila Porterovým písním velký šarm a posunula je do jiné, zajímavé dimenze. Musela jsem do nového žánru proniknout, osvojit si například principy swingového frázování, podstatně jemnější zpívání na mikrofon, nebo třeba způsob podání textu, který musí vyznít co nejpřirozeněji a nejsrozumitelněji. Hlavní myšlenkou je ale představit tuto hudbu tak, jak ji cítím já. Tolik Magdalena Kožená. Lídr Melody Makers Ondřej Havelka s Magdalenou Koženou spolupracoval už mnohokrát, nejen jako hudebník, ale také jako divadelní i filmový režisér. Pracovat s Magdalenou je vždycky velká radost, je to mimořádná zpěvačka a skvělý člověk, vyznává Ondřej Havelka. Známe se už dlouho, měl jsem tu čest uskutečnit s ní už několik projektů. Tato naše spolupráce se chystala několik let. Magdalena dostala nabídku, aby se stala tváří, nebo jak se dnes říká, rezidenční umělkyní několika evropských koncertních síní a vytvořila několik žánrově i stylově různorodých programů. I to je jeden z důvodů, proč se pustila i do Cole Portera, vysvětluje Havelka. Také Kožená si spolupráci s Havelkou chválí. Proniknout do tohoto pro mě relativně odlišného hudebního světa by se mi v žádném případě nepodařilo bez pomoci, důvěry a trpělivosti Ondřeje Havelky a klavíristy Mirka Lacka. Ani bez morální podpory kapely, která se se mnou do tohoto dobrodružství vrhla přímo po hlavě. Vzdávám hold také Juraji Bartošovi za nádherné aranže písní. Tak snad dnes večer slavné Porterovy melodie v podání Magdaleny Kožené, Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers potěší i vás.
0: Koncert bez smokingu
1: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu právě posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu. Naše pořady bez hudebních ukázek najdete také na našich webových stránkách, na Spotify a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. V dnešním pořadu, posledním dílu před prázdninami a prázdninovými reprízami, vám dáme tip na kulturní zážitek tady v Praze. Nemusíte nikam jezdit, ovšem stará hudba z různých koutů Evropy a dokonce trochu i z Blízkého východu sem přijede za vámi. Zaznějí různé pozoruhodné nástroje, to vše bude sjednoceno tentokrát pod tématem mýtů a legend v rámci 27. ročníku festivalu Letní slavnosti staré hudby, který proběhne od 16. července do 5. srpna. A já dnes vítám ve studiu Rádia Klasik Praha ředitelku festivalu Letní slavnosti staré hudby, také historičku a houslistku paní Josefínu Matyášovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak a vás ještě úvodem posluchačům trochu zevrubněji představíme. Už jsem říkal, že jste také historička, houslistka, jestli se nemýlím, taky práva jste studovala. Jaká vlastně byla vaše osobní cesta ke staré hudbě? Byla to taková logická syntéza toho muzikantského a zároveň historického přístupu, nebo to bylo nějaké složitější?
3: Já jsem skutečně vystudovala práva a historii a dlouho to vypadalo, že se touto cestou také vydám, ale nakonec na té mé profesi se zásadním způsobem podílel můj koníček a to byla muzika. Už od raného dětství, za to mohou moji rodiče a vůbec celá rodina, která mě do tohohle světa uvedla a uvedla mě také do světa staré hudby. Moje sestra je čelistka a profesionální a když se profilovala umělecky, tak právě stará hudba jí velice jako uchvátila a pro mě z toho plynula obrovská výhoda, protože v tu dobu já jsem to taky díky ní začala trochu nasávat a začala jsem se orientovat v tom světě samotném a ten svět mě uhranul a začala jsem se v něm pohybovat. Tedy jako amatérský hráč na housle a zpěvák. A pak se to prostě nějak stalo tak, jak život přináší různé odbočky a kličky, že jsem vlastně čirou náhodou začala pracovat pro Letní slavnosti staré hudby a začala jsem jako úplně poslední pomocník v produkci. Začala jsem kontrolovat stupenky lidem, kteří přicházeli na koncerty. No a následně jsem začala dostávat více a víc úkolů, pak jsem měla na starosti produkci celou. No a nakonec došlo i na výkonné ředitelství a poté i k tomu šéfování jako takovému. A můžu říct, že to je pro mě obrovské štěstí a jsem za to vděčná, že mě to zabálo právě sem, protože je to krásná práce.
2: Říkala jste, že houslistka jste amatérská, nicméně kde třeba vás mohou posluchači tak jako slyšet, jestli to chcete prozradit.
3: Já mám moc ráda baroko, takže snažím se hrát i starou hudbu, ale vlastně, kdyby posluchači chtěli nějaké doporučení, kde by se se mnou s houslemi v rukou mohli potkat, tak bych je spíš odkázala na edukační aktivity České filharmonie, kde díky spolupráci s Ondřejem Tichým také občas vystupuji a to je vlastně práce s dětmi. A nejenom s nimi, i s dospělými, bez ohledu na věk vlastně.
2: To je ten projekt Cesta mezi tóny.
3: Tak, přesně, ano. Hudbou k sobě. Ano. Jezdíme za dětmi do škol, setkáváme se s nimi v prostorách Rudolfína, ale jsou tam i akce pro lidi s dětmi, pro všechny, kdo se o to zajímají, kdo prostě chtějí přijít, takže jsou vítáni. A to je vlastně, mě to obrovsky obohacuje, odpočívám u toho a jsem opravdu vděčná, že se můžu zúčastnit spolu s dalšími hudebníky, které si Ondřej Tichý zve.
2: My se určitě dostaneme už brzy k tomu programu Letních slavností staré hudby, ale já bych se vás ještě zeptal, protože jsem se díval, že pro vás evidentně významným tématem byla osobnost Mikuláše Dačického, kterému jste se věnovala dokonce ve dvou diplomových pracích.
3: Vy jste se na mě informoval.
2: No, to já musím, no. Tak já o něm nic moc nevím. Já vím, že to byl šlechtic z Kutné Hory, že je tam po něm leco spojmenováno, že figuruje v tom Vávrově filmu Cech panen Kutnohorských a tak dále. Čím vás zrovna tato postava zaujala?
3: Dostala jsem se k ní původně také náhodou, bylo to díky té jedné diplomové práci, tehdy to bylo na právnické fakultě a potom vlastně věnovala jsem se jeho pamětem z toho právního hlediska, zajímalo mě, čeho si on sám všímal a také jeho životní příběh, protože on se velice rád a dlouho soudil, takže tam byla spousta materiálu, který se právě z pohledu dějin práva dal zkoumat a pak mě ta osobnost zajímala jako taková, čili jsem vlastně přenesla to téma i na filozofickou fakultu, na Ústav českých dějin tehdy a věnovala jsem se kromě jeho života, když jsem tedy se snažila pracovat s primárními prameny, i s jeho druhým životem, protože, jak jste sám zmínil, je znám z filmu, spousta věcí se po něm jmenuje, ale vlastně věřím tomu, že málo kdo třeba pije pivo Dačický ví, kdo byl skutečný Mikuláš Dačický. Takže potom jsem pátrala, no už je to taky hezkých pár let, takže to, do toho materiálu by za tu dobu, která uplynula, už přibylo dalšího materiálu. No a bavilo mě to, ano, jezdit do Kutné Hory, do archivu a... To by bylo na další pořad, to když tak doporučuji do dramaturgie.
2: Dobře, dobře, nikdy jindy o Mikuláši Dačickém, ale dnes tedy o festivalu Letní slavnosti staré hudby, jeho 27. ročníku, si budeme povídat s Josefínou Matyášovou, ředitelkou tohoto festivalu, která je dnes naším hostem. Ještě bych se zeptal, protože člověk se dočte, že festival Letní slavnosti staré hudby pořádá Centrum historických umění Collegium Marianum Pomlčka Týnská škola. Tak to mě zajímá, co je to ta Týnská škola. To je opravdu nějaká škola, kde se něco vyučuje?
3: To je historický název. Skutečně existovala Týnská škola, kde probíhala výuka. Bylo to v rámci pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ale již několik let ta výuka neprobíhá. Jednalo se o výuku tedy hry na nástroj a také výtvarné výchovy.
2: Takže teď už...
3: Nyní je to instituce, která zahrnuje vícero aktivit, ale ty pedagogické na úrovni vysokého školství se nerealizují. Ale jinak Collegium Marianum jako zmiňované Centrum historických umění vlastně zahrnuje pod sebou Letní slavnosti staré hudby, Mezinárodní hudební festival, to je aktivita, za kterou zodpovídám já. Potom koncertní cyklus Barokní podvečery, to jsou koncerty Collegia Mariana, které se konají v Praze. Pak je to celá koncertní činnost tohoto barokního souboru. Dále k nám patří i kapela Mariana, vokální soubor vedený Vojtichem Semerádem. A v těch edukačních aktivitách, na které se snažíme nezapomínat, tak v těch máme a realizujeme cyklus workshopů pro děti, které se jmenují Pikolí. A v rámci festivalu se ještě odehrává masterclass zaměřený na francouzské baroko Akademie Versailles. Takže těch aktivit máme vícero, některé jsou spíše koncertní, některé vzdělávací, ale snažíme se prostě v té oblasti staré hudby i zaplňovat některá prázdná místa.
2: Velice záslužná a rozsáhlá činnost samozřejmě. O programu Letních slavností staré hudby si tedy budeme už za malý okamžik povídat podrobněji, ale nejdříve navrhuji pustit si první hudební ukázku dnešního pořadu. Zaspívá nám vokální soubor Stile Antico, který bude letošní festival Letní slavnosti staré hudby 16. července zahajovat. A v podání tohoto ansámblu si poslechneme část Agnus Dei ze mše papeže Marcela, tedy misa pape Marcelli od renesančního skladatele Giovanniho da Palestrina.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, v pořadu Hudba v miléniu si dnes povídáme s ředitelkou festivalu Letní slavnosti staré hudby Josefínou Matyášovou. Právě teď nám zpíval vokální ansámbl Stile Antico, který bude tento festival zahajovat 16. července. Zaspívají v kostele Panny Marie a slovanských patronů, který je součástí Emauzského kláštera. A my jsme teď v podání tohoto vokálního ansámblu poslouchali část Agnus Dei z Palestrinovy známé mše Missa Pape Marcelli. Tak vzhledem k tomu, že to je koncert, který proběhne v kostele mnoha svatých, myslím, že asi 6 dohromady, tak všichni svatí tedy obrazně řečeno budou tématem i toho programu, který soubor Stile Antico přiveze. Tak jací svědci se tam objeví a jakou hudbou budou opěvováni?
1: Jak jste zmiňoval v úvodu, tak tématem letošního festivalu jsou mýty a legendy a ten zahajovací koncert bude právě o těch legendách, o svědcích. To znamená, že jsme ve spolupráci se souborem Stile Antico vybrali ukázky z děl proslulých renesančních autorů vokální polyfonie, skladby, které jsou věnovány například svatému Jakubovi, svatému Ondřeji, Vilémovi. Z žen tam máme svatou Cecílii, svatou Kateřinu. Nechybí svatý František z Assisi, který, jak víme, letos slaví velice kulaté výročí 800 let od smrti. A potom jsou zahrnuty do programu také skladby věnované všem svatým. A takovým rámcem tohoto programu budou dvě skladby, ke kterým se pojí celá řada legend a mýtů. A jedna z nich je ta, ze které zazněla ukázka, čili Palestrinova mše. A druhým dílem legendárním bude Miserere mei Gregoria Allegriho, které skutečně je opředeno mnoha legendami.
0: To je ta skladba s tím vysokým C?
1: Je to tak, to je neautentické a je to náplava a vzniklo to vlastně kombinací neporozumění několika zápisům a podivných transpozic. Takže vlastně dílo, které zazní, není autentické, ale je pro nás dramaturgicky zajímavé ho zařadit z toho důvodu, že je vlastně dokladem toho, jak se hudba může přes ty různé historické nánosy a legendy vyvíjet. Ale jenom pro zajímavost tomuhle Allegriho dílu dodám, že to byla skladba určená pro papežskou kapli, pro Sixtínskou kapli, tam byla prováděna pravidelně během Velikonoc a nebylo to jen tak, že zpěváci zaspívali skladbu, ale velice to pracovalo s liturgií při zpěvu té skladby. Papež a další celebranti leželi na zemi, svítili svíce a louče, postupně byly zhášeny, takže to bylo jako velice silný okamžik pro všechny zúčastněné. A zpěváci, ví se, že zpěváci zpívali nejen to, co měli v notách, ale přidávali ozdoby pod vedením kapelníka, který také pracoval s tempem, pracoval s hlasitostí. A to neexistovalo v zápise, ale tradovalo se to ze zpěváka na zpěváka. A tak vznikla legenda, že kdokoliv, kdo by se pokusil tuto skladbu zapsat, tak bude exkomunikován, kdo by se pokusil vynést tuto skladbu ze zdí Vatikánu, takže tedy ho postihne nějaký trest. No a dále legenda vypráví například o kopiích, které byly určeny pro císaře Leopolda, který si přímo vyžádal tu kopii u papeže, papež mu ji poslal, ale císař nebyl spokojen, protože zpěváci ve Vídni zaspívali to, co dostali v tom zápise, to znamená, že tam nebyly ty interpretační finesy, které by se vylíbívaly dozvěděli přímo od kapelníka nebo od zpěváku v Sixtínské kapli a byl z toho skoro skandál politický, protože císař prostě se rozčílil na papežského kapelníka, co mu to poslal a papežský kapelníkem nechtěl dál hovořit a vyhodil ho. Takže pak další příběh pokračoval tak, že vlastně císař si vyžádal přímo ty zpěváky, aby přijeli do Vídně a naučili to vídeňské zpěváky. A k tomu nedošlo, protože vypukla válka s Turkem. A tak se dějiny s dějinami hudby prolínají a tak vznikají právě ty legendy. A i tenhle motiv jsme do toho programu chtěli dostat, aby si lidé připomněli tyhle příběhy.
0: No, to mě napadlo, nevím, jak to bylo, jestli třeba to vysoké C, které tam původně nebylo, právě někdo nenapsal schválně jako chybu, aby se vyhnul tomu prokletí, které by mělo opisovače tedy postihnout. Těžko říct. Nicméně třeba tam vše papeže Marcela, to je tedy taky skladba vlastně určená pro papežskou korunovaci. Papeže, který myslím se moc dlouho v té funkci neohřál, že vládl asi 23 dnů, zatímco ta skladba se ohřívá tedy v repertoáru až do dnešních dnů. Tak to všechno zazní na tomto koncertě 16.7. v podání souboru Stile Antico. Mně připadá na vašem festivalu pozoruhodná až neuvěřitelná jedna věc, a to, že ty programy, jestli to říkám správně, snad všechny nebo drtivá většina z nich vznikají speciálně pro váš festival, je to tak?
1: Je to tak, snažíme se o to a zatím máme štěstí, že se nám to podaří komunikačně s umělci vyjednat. Ono to totiž vůbec není jednoduché. Samozřejmě mnohem jednodušší je přijmout program, který už existuje, ale my si hold s těmi dramaturgiemi hrajeme a snažíme se i muzikanty třeba trochu v dobrém zmanipulovat směrem, který potřebujeme my. A mnohdy se stane, že vlastně na konci tu práci ocení sami a zařadí ten program do svého portfolia. Takže je to práce navíc, ale má cenu.
0: Zároveň je to tedy i pro vás tak trochu překvapení, co zazní, že jo? Protože jste to nemohli slyšet ještě třeba někde jinde, nebo...
1: To se týká premiér novodobých, i ty se snažíme do našeho programu zařazovat, čili skladby, které zazní poprvé po 200-300 letech, nebo v aranžmá, ve kterých ještě nikdy nezazněly, a i to je jedna z důležitých přidaných hodnot letní slavností staré hudby.
0: Hned další koncert festivalu 20. července na Trojském zámku bude věnován Orfeovi, což tedy není svatý, ale zase je to postava z toho světa mýtů. Tam vystoupí se svým souborem skerci muzikály Nikolas Achten, kterého Jana Semerádová označila za moderního Orfea. Víte, jak to myslela?
1: Vím, a on sám to o sobě říká, nebo snaží
0: skromný
1: se to...
0: Člověk, no.
1: On sám se vlastně snaží to podtrhovat, tuhle svoji vlastnost, ale jde vlastně o jednoduchou věc. On oživuje hudební praxi historickou, která byla běžná v 16. raném 17. století, a to, že zpěvák se sám doprovázel na drnkací hudební nástroj. A Nikolas je tedy nejenom baritonista, ale i hráč na celou řadu drnkacích nástrojů, takže se doprovází sám a tím vlastně zpřítomňuje a připomíná, že to bylo běžné a že by se to možná do hudební praxe dnešní mohlo jako zase vrátit i v té staré hudbě. Přiveze do Prahy několik zajímavých hudebních nástrojů, které se málo kdy dají slyšet. Například půjde o kytarone, což je vlastně velice blízko, to má k teorbě, nebo galizona, neboli kolašone, takový nástroj, který pochází, nebo tradice vede k Blízkému východu. Bude tam barokní trojřadá harfa, dále například lirone, anebo viola da gamba samozřejmě. Takže to bude zajímavé i zvukově pro posluchače objevit některé zvuky.
0: Předpokládám, že asi ten nejznámější barokní Orfeus, tedy to zpracování Claudia Monteverdiho, na tom programu nebude chybět. Jaké třeba ještě další verze toho mýtu se tam objeví?
1: To je zajímavé, že vlastně orfeánský mýtus stál u zrodu opery, protože to byl právě tento příběh, který si vybrali jak Claudio Monteverdi, tak Jacopo Peri a Giulio Caccini ke stvárnění v úplně prvních operních dílech. A od těchto třech autorů zazní ukázky v tom programu, no a posluchači budou moci s Nikolasem Achtenem a jeho souborem skerci muzikály sledovat ten proslulý příběh lásky Orfea a Euridiky, smrti Euridiky, projdou pod světím, aby tedy se dostali až k tomu smutnému konci, kdy se Orfeus ohlédl a o svoji milovanou Euridiku navždy přišel a pak tedy nedlouho poté pod rukou bakchantek zahynul.
0: Snad se na Nikolase Achtena také nějaké moderní bakchantky po koncertě nevrhnou, když je ten moderní Orfeus, to bych mu nepřál. To bude tedy 20. července na Trojském zámku, vystoupení souboru skerci muzikály a Nikolase Achtena. Já bych teď pustil jako další hudební ukázku nahrávku souboru, ke kterému se za chvíli dostaneme, to je soubor I Zeffirelli, který vystoupí 22. července ve Strahovském klášteře, a vy jste vybrala od nich nahrávku z alba, které se jmenuje Handel v hospodě. To mě zaujalo, vyšlo před 4 lety, tak aby posluchači taky věděli, jak jsou ty ansámbly staré hudby dramaturgicky kreativní. Mají i album Telemann v hospodě, ale toto bude tedy ukázka z toho handlovského alba. Nicméně autorem té skladby je Nikola Matejs a skladba se jmenuje Ground After Scotch Humor. Hrát nám bude soubor I Zeffirelli a tento soubor také vystoupí na letošním ročníku festivalu Letní slavnosti staré hudby. S jehož ředitelkou Josefínou Matyášovou si povídáme v dnešním pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem dnešního dílu pořadu Hudba v miléniu je ředitelka festivalu Letní slavnosti staré hudby Josefína Matyášová, se kterou si povídáme o programu letošního ročníku, jenž bude probíhat od 16. července do 5. srpna. Vystoupí tam i soubor i Zefirelli, který nám teď zahrál hudbu skladatele jménem Nikola Matejs, skladbu nazvanou Ground After Scotch Humor. No a tento ansámbl tedy můžete slyšet ve Strahovském klášteře 22. července. I Zefirelli, to by se asi dalo přeložit jako větříčci, řekněme.
1: Ano, vánek, je to jeden z těch větrů, který myslím vane z východu, ale teď si nejsem úplně jistá, jestli je to ta světová strana.
0: Taky nevím, ale každopádně na tomto koncertě budou pohánět loď Jasona a jeho Argonautů, tak do jakých skladeb se mýtus o Jasonovi propsal v tomto programu?
1: Do celé řady skladeb z raného baroka, z tohoto materiálu Louise Kattenhusen, flétnistka, zakladatelka souboru, vybírala. No a ty skladby vlastně budou ilustrovat právě mýtus o Argonautech. Takže vyplujeme na lodi, potkáme sirény, poslechneme si jejich zpěv, budeme moci obdivovat ladný tanec nymf, ale nevyhneme se ani dramatickým mořským bouřím. Pak samozřejmě tam je milostný motiv s Médeou a následné zrady. Nalezneme zlatý poklad a poenta příběhu bude taková, jakou ten mýtus sám nabízí, čili že zlato, drahé kamení a poklady mohou být velice pomíjivou hodnotou a jsou-li vykoupeny nějakou morální destrukcí, tak by se člověk měl zamyslet, jakou cestou se vydá vlastně.
0: To všechno se na tom koncertě dozvíme, to je úžasné. A i Zefirelli tedy navzdory svému italskému názvu jsou německý soubor.
1: Je to tak, jsou z Hamburku.
0: Tak ty můžete slyšet 22. července ve Strahovském klášteře v rámci festivalu Letní slavnosti staré hudby. A o další dva dny později, 24. července do kostela svatých Šimona a Judy přiletí UFO, respektive OVNI, protože tedy španělsky UFO se řekne OVNI, což je objeto volador non identificato, a toto je tedy objeto baroko non identificato. Takže s tímto UFem přiletí solistka na barokní housle Miriam Hontana, tak povězte nám něco o těchto umělcích a co zahrají.
1: Ano, blíže neurčený barokní objekt, tak to pracovně překládám já. Na ten koncert já se osobně velice těším, důvod je jasný, prostě budu si moct vychutnat houslovou hru v podání Miriam Hontany, která je velice mladinka, ale opravdu je schopná virtuózní hry. A díky těmto jejím schopnostem uslyšíme opravdu ty nejnáročnější skladby z houslového repertoáru 18. století. Matejs, Sveracini, Corelli, Tartini. Tam to bude přímo sršet tou vášnivou, plnokrevnou italskou hudbou a také španělskou, protože ten koncert bude sledovat i kontakty mezi španělským a italským světem v tomto období. No a potkáme i legendární skladby s mnoha mýty. Mám na mysli například Tartiniho Ďáblův Trilek, sonátu, která dle legendy vznikla tedy ve spolupráci s Ďáblem, který se Tartinimu zjevil ve snu a Tartini se potom snažil zapsat to, co ve snu slyšel. Nikdy nebyl spokojen s tím, co zapsal, protože údajně ve snu byl ten jeho zážitek mnohem atraktivnější, než se mu podařilo potom zapsat. Takže to bude mimozemský virtuozní ohňostroj v kostele svatých Šimona a Judy.
0: Mě občas přiměje k zamyšlení ten pojem barokní housle, když to někde vidím, protože si říkám, když někdo hraje na Stradivárky, třeba Ligetiho, tak pořád hraje vlastně na barokní housle, když to jsou housle vyrobené v 18. století, tak jak to vlastně funguje? Tam jde hlavně o ty střevové struny a o ten smyčec, aby se tomu dalo říkat barokní housle?
1: Ano, ale jsou tam i konstrukční rozdíly, jo. Stavba krků. Samozřejmě ten model nástroje prostě se vyvíjel napříč stoletími až k těm moderním houslím dnes, takže tyhle modely vychází z těch modelů dobových ze 17. a 18. století. Struny jsou zásadní, to je asi první věc, které si posluchač všimne. A smyčet samozřejmě, ale jinak jde hlavně o interpretační přístup k té hudbě.
0: Interpretační přístup to bude mít na starosti tedy Miriam Hontana na tomto koncertě 24. července v kostele svatých Šimona a Judy společně s ansámblem OVNI. No a my si teď poslechneme, jak tato houslová virtuózka hraje hudbu Antonia Vivaldiho. Bude to třetí věta z houslového koncertu E-moll La Stravaganza.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, v dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme s ředitelkou festivalu Letní slavnosti staré hudby Josefínou Matyášovou. Letošní ročník proběhne od 16. července do 5. srpna, bude čítat 7 koncertů. Jedním z nich bude i vystoupení španělských hudebníků, houslistka Miriam Hontana a soubor Obny zahrají 24. 7. v kostele svatých Šimona a Judy hudbu barokních houslových virtuózů. No a my jsme právě teď podání zmíněných interpretů poslouchali třetí větu z Vivaldiho houslového koncertu E-moll La Stravaganza. Pojďme dále ke koncertu 27. července na Trojském zámku, který bude dramaturgicky inspirován Ovidiovými proměnami. Tam budou znít zajímavé nástroje z různých koutů světa. Jaké všechny kultury se tam tedy potkají?
1: Hned několik. Já bych ještě podotkla, že vlastně všichni umělci, o kterých jsme dosud mluvili, se představí v Praze úplně poprvé. To jsem velice ráda, že se to letním slavnostem daří. Jsem zvát muzikanty, se kterými se posluchači zatím neměli možnost seznámit. A co se týká projektu Metamorfózy, tak to nejen, že posluchači uslyší poprvé tuto kombinaci umělců, ale celý ten projekt, jak personální složka, tak program, tak název, všecko vzniklo pouze pro letní slavnosti staré hudby. A původ toho projektu bychom mohli najít v roce 2018, kdy se Vojtěch Semerád potkal na jednom z koncertů letní slavnosti staré hudby s Kiou Tabasianem. Kia Tabasian je světově uznávaný hráč na setár, na starý perský nástroj. Vlastně je to z loutnové rodiny, má velice malé tělo a dlouhý krk, kde jsou nataženy jenom 3 struny. Vlastně setár znamená 3 struny.
0: Posluchačům to asi připomene možná i indický sitar. Že
1: přesně tady tak, tam je podobnost a je to správná ta příbuznost tam. No a tam se tito dva umělci setkali a usnesli se, že musí něco udělat dohromady. A tahle umělecká spolupráce přinesla už plody, natočili spolu nahrávky, objeli spoustu pódií světových. Například nahrávka jejich z roku 2024, která je postavená na hudebním odkazu Krištofa Haranta z Polžic a bez družic, dostala ocenění Anděl. No a právě toto duo umělecké jsme oslovili a domluvili se, že nám pro jeden večer pro 27. července v zámku Troja vytvoří vlastně kreaci novou. Vojtěch Semerád si pozval další hudebníky, kromě Kyi. Posluchači budou se moci setkat se zpěvačkou a hráčkou na oud Vaet Buhasun. Dále tam bude hráč na cink Lambert Colson, který je Belgičan. A tu pětici doplňuje francouzská gambistka Lucille Boulanger. Program bude zaměřen nebo spíš postaven na příbězích z Ovidiových proměn, jak už vlastně zaznělo, a zazní tam skladba z 20. století z pera francouzského skladatele, který právě pracuje s mytologickými náměty. Zazní tam gregoriánský chorál, renesanční polyfonie, barokní ozdoby, barokní skladby, lidové písničky, tedy moravská lidová písnička, dále tarab, čili tradiční arabský zpěv, který je velice emotivní, nebo farsi, což pochází zase z perské hudební tradice. No a hodně prostoru bude dáno také improvizaci, čili okamžité umělecké tvorbě přímo tady a teď. Takže to bude zážitek, který bude mít zase úplně jiné roviny.
0: Jenom když jsme zmiňovali tu příbuznost setaru a sitáru, tak ještě ten nástroj, který jste zmiňovala, oud nebo oud, tedy těžko si vybrat, která verze je lepší, tak to je zase arabský strunný nástroj, který vlastně etymologicky, jak jsem se díval, souvisí s loutnou.
1: Je to tak.
0: Vlastně to arabské al-oud, tedy vlastně je jaksi prapůvodem toho výrazu lut, loutna, že jo, a tak dále. Takže
1: tak. A tu se loutna dostala do Evropy.
0: Takhle moc jsou naše kultury propojeny a to budete moci také na vlastní uši slyšet 27. července na Trojském zámku. No, pak přijede také známý gambista Vittorio Gielmi s gambovým kvartetem. Tohoto hudebníka možná taky posluchači znají z některých nahrávek, které vysíláme. Vystoupí 30. července v Lobkovickém paláci a ten program se jmenuje Fantasy zlatý věk anglických gambových konsortů. Tak co to byly anglické gambové konsorty a kdy byl jejich zlatý věk?
1: To byl fenomén velice typický pro dobu stuartovské Anglie, raně stuartovské a předtím alžbětinské Anglie. Bylo běžné, že se například v rodině nebo ve společnosti přátel vzali do rukou nástroje a hrála se muzika. Patřilo to tedy k společenské zábavě, kdy prostě muzikanti amatérští i profesionální, ale právě i amatérští se sešli v nějakém prostředí salonu nebo něčího obývacího pokoje renesančního a prostě se bavili muzikou. Hráli právě hudbu určenou pro konsorty, čili pro soubory složené z různých možných nástrojů. V tomto případě půjde o gambový konsort, takže bude nám hrát sopránová viola da gamba, tenorová viola da gamba a dvě basové.
0: Ano, nemají tam altovou, to je zajímavé. Teda.
1: Není součástí obsazení.
0: Vy jste vybrala v podání Vittoria Gilmiho skladbu Johna Playforda jako další hudební ukázku, což je tedy autor, jehož hudba zazní i na koncertě. Já jsem se díval, kdo to byl, a to byl tedy knihkupec a vydavatel, který v Anglii tiskl noty vehementně tak moc, že měl prakticky monopol na hudebniny v polovině 17. století. Máte nějaké další zajímavé informace o tomto skladateli?
1: Je to legenda. Další z legend, které se v našem programu letos objevují, a méně známá legenda. Ale například pro taneční repertoár je tohle jméno, právě renesanční, je tohle jméno naprosto neopominutelné.
0: Vy jste vybrala skladbu, která se jmenuje St. Paul's Steeple Division. Tak St. Paul's Steeple, to je teda věžička kostela svatého Pavla v Londýně, ale možná ten hudební pojem division bychom mohli vysvětlit, co to vlastně znamená.
1: Já to nevím.
0: Tak já to vysvětlím.
1: Děkuju.
0: Je to takový speciální druh ornamentace, kdy tedy ti hráči vlastně ty dlouhé noty dělili na čím dál menší a menší, proto se to jmenuje division a pořád to rytmicky zahušťovali, ten stále stejný model. Takže my si teď poslechneme tady tuhletu division od Johna Playforda, St. Paul's Steeple v podání Vittoria Gilmiho a jeho souboru Il Suonar Parlante.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, právě teď jsme slyšeli skladbu anglického autora Johna Playforda s názvem St. Paul's Steeple Division. Byla to nahrávka, kterou natočil gambista Vittorio Gielmi se souborem Il Suonar Parlante, no a tento gambista tedy přijede letos i na festival Letní slavnosti staré hudby. Představí se společně s gambovým konsortem na koncertě 30. července a zahrají tedy hudbu anglických autorů 17. století. No a náš pořad se zvolna blíží k závěru, tedy i k závěrečnému koncertu festivalu Letní slavnosti staré hudby. Ještě tedy připomenu, že si povídáme s ředitelkou tohoto festivalu Josefínou Matyášovou. Ten závěrečný koncert se uskuteční 5. srpna v kostele svatých Šimona a Judy. Tradičně na něm vystoupí Collegium Marianum a hostem bude tentokrát německý basbaritonista Andreas Wolf a přítomny budou mytologické postavy z děl Händlových a Bachových. Tak co můžeme očekávat?
1: Já jsem strašně ráda, že se tahle umělecká spolupráce konečně podařila domluvit, protože my jsme Andrease Wolfa chtěli už před několika lety, ale nepodařilo se to kvůli jeho plnému kalendáři, tak konečně rok 2026 je ten šťastný. On vyrostl na bachovském, handlovském repertoáru, sám mluví o tom, že právě tenhle repertoár mu je nejbližší, takže jsme právě po něm sáhli, protože to je i jaksi vkus a srdcová hudba pro Collegium Marianum a pro Janu Semerádovou, se kterou tedy Andreas ten program sestavoval. No a my se potkáme zase s mytologickými postavami z Händlových oper a také ze světských kantát od Johanna Sebastiana Bacha, které se moc nehrají. Takže i to je svým způsobem objev nebo repertoár, který není tak tradičně hrán. No a ještě zazní Purcell a Telemann. Z Telemannovy dílny to bude svita s názvem Omphalè, čili zase připomeneme příběh této lidské královny, která si podmanila Hérakla. No, prostě mytologickými příběhy se to jenom hemží, ten náš letošní program.
0: Možná ještě jednu mytickou bytost jsme nezmínili vlastně, která je v emblému letošního ročníku festivalu, a to je Fénix. Tak proč jste si vybrali zrovna Fénixe a projevuje se vlastně Fénix taky v některých z těch programů, nebo ten to jenom tak zastřešuje?
1: My jsme chtěli motiv, který samozřejmě má významy, které můžeme k tomu programu nebo vůbec poslání letních slavností vztáhnout. No a Fénix se přímo nabízel, protože jeho zpěv je kouzelný. Jeho slzy léčí. Spojuje národy, spojuje jednotlivce, má sílu, má moc navazovat spojení mezi národy, mezi kulturami. Obecně je poslem naděje. A právě tyhle významy my jsme chtěli, aby vlastně i nás samotné při přípravě motivovali tak, aby jsme připravili takový program, který bude na naše posluchače působit tak jako pták Fénix. Takže proto jsme ho potom i graficky zařadili do našeho vizuálu.
0: A taky umí vstát znovu z toho popela, že jo? Což je taky taková hezká metafora s tou starou hudbou, že to je takové zase znovu zrození té staré
1: Přesně
0: hudby.
1: Přesně tak, znovu zrození. No.
0: Vy jste taky na závěr dnešního pořadu vybrala ukázku z Händlovy opery nebo oratoria Semilí, jak se říká anglicky. Je to tedy árie, která taky na tom koncertě zazní v podání Andrease Wolfa, i my ji uslyšíme za chvíli. A je to árie s takovým hezkým názvem Ohavné světlo opusť mě. Tak to je árie člověka, kterému se nechce vstávat, nebo o čem to pojednává tedy?
1: Jste blízko. Mm. Já jsem se do téhle árie úplně zamilovala a strašně se těším, až to uslyším od Andrease naživo, protože ta nahrávka jeho je skvělá. A k tomu významu, vlastně ta postava, která zpívá tuhle árii, to je bůh spánku. Somnus. A v tom textu se říká ohavné světlo opusť mne, ty mlčící tmo, ty mě přijmi, naopak. Pak je tam zvolání k řece, která teče v podsvětí. Léte, proč utichá tvůj neustálý proud? A poslední řádek, ten zní takto, šepotem svým mi opět dovol v míru spočinout. No a situace je jasná, jsme těsně před spánkem, těsně před usnutím a prosíme, nebo tedy Bůh Somnus se snaží o to, aby nás už nic nerušilo, aby jsme si odpočali, aby nás ta mlčící tma přijala a poskytla nám odpočinek.
0: To zní skoro tedy jako věčný odpočinek, jak je to takhle formulováno. Já bych chtěl nicméně poprosit posluchače, aby při této arii navzdory těmto výzvám neusínali a poslouchali i další pořady Rádia Klasik Praha. Zvláště jestli posloucháte reprízu v pátek večer, tak si myslím, že to je dost nebezpečné. Nicméně, než tedy tato arie Somnuse z Händlovy opery Semilí zazní závěrem našeho pořadu v podání Andrease Wolfa, který vystoupí tedy 5. srpna na závěrečném koncertě festivalu Letní slavnosti staré hudby, tak já ještě zrekapituluji. gratuluji, že letošní ročník festivalu proběhne od 16. července do 5. srpna na téma Mýty a legendy. Nabídne celkem 7 koncertů a o jeho programu, který najdete i na webových stránkách letníslavnosti.cz, jsme si dnes povídali s ředitelkou festivalu Josefinou Matyášovou. Tak já vám moc děkuji za rozhovor a všechny zajímavé informace přeji, ať se letošní ročník vydaří a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání. Můžu doporučit posluchačům, ať se alespoň teď opřou do křesla a vychutnají si tu árii a přeji jim spoustu krásných zážitků s hudbou, ať už tedy v koncertních sálech nebo při poslechu rádia.
0: Zpívat nám tedy bude Andreas Wolf a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.